0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zima.
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Polka nám prsty pokouší. Čert ví proč, musíme polku hrát. My víme to už z kola, tou polkou radost volá. A proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne,
1: vůbec?
2: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová?
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo. Když se spolupracovalo s Ivou Pilarovou, jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Tak. Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybáka.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
2: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ručník nemám.
1: A mídlo?
2: Ne.
1: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
2: Ano, z Jižních Čech.
1: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
2: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
1: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk Troška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já říkal, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
1: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak, no.
0: No, budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
1: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěrot,
1: třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, a ne, je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky, a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo. Takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové, ovládla vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano, a pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko, nashledanou.
2: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesní.

0: dní. Tady právě u večeře v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená řekla, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
1: Bude říká, kdo to je?
0: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého. Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to za, jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Teda.
2: Jo.
1: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako
2: Karel,
3: toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký
3: jo?
2: Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí.
1: Vývoj, jo,
2: ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
1: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Zohický hor, ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě Kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
5: Já mám zrzavou hlavičku, má.
7: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl: obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země koule nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Pěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil, že... Tak jsem jako pán, konec pauzy, a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dané, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění. Udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání. Zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak. Bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na středních školách v Pardubickém kraji pokračují velké stavební zakázky. Do konce září v Litomyšli vznikne nová modernistická kaple z tištěného betonu. Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. A nás na východě Čech čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů Celsia. Krásné úterní ráno z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Žáci a studenti se v prvním zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy Ústí nad Orlicí. Informovalo o tom hejtmanství s tím, že opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů korun.
2: Ve školství aktuálně pokračují i další stavební zakázky. Desítky milionů korun jdou na budování přístavby speciální školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli a na opravu obchodní akademie v Pardubicích. Studenti střední školy gastronomické a technické v Žamberku se po prázdninách dočkají vylepšených odborných učeben a dílen. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu, a to v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
0: Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a asi 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2000. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Žně už končí třeba ve Zlínském, Olomouckém nebo Jihomoravském kraji. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásili skoro v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jenom pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost a nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká dnes slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů, teploty na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní až severní, se k večeru změní na severovýchodní a bude slábnout. Srážky dnes žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak mírný, zpočátku místy až může silně stoupnout a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. CZ. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 5 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Řidiči musí stále počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Silnice je zavřená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A před námi je další pracovní den tohoto týdne, tentokrát úterý s datem 11. srpna. Přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde začíná dobré ráno, plné písniček, které nestárnou. Už tady vidím, že nám zaspívají Ilona Čáková, Věra Martinová, taky třeba Ricky Martin nebo Petr Kolář. Se zrušením 9. tříd základních škol, o kterém se teď hodně mluví, nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. My za něm o něm za chvíli prozradíme víc, tak vidím, že to dneska bude úspěšné, dobré ráno. No ale samozřejmě nebude to jenom o tom, nabídneme toho ještě mnohem víc, dětské zprávy a informace o počasí, které nás bude provázet dnešním dnem. A rovnou si dáme i gratulaci dnešním oslavenkyním. Máme tam dvě jména, Zuzana a Filoména. Tak všechno nejlepší k svátku a příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Věra Martinová, Harlekín. 5:11 k tomu. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délku školní docházky. Jak se dozvíte z reportáže Jakuba Vika, debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: 35,2 stupně Celsia, tak to je maximální teplota, kterou měřili meteorologové v tento den, tedy 11. srpna. Stalo se tak v roce 2015. Nejchladněji bylo o rok později 10,3 stupně. Počasí. A co se týká dnešního dne, tak tam je předpověď stručná a jasná, jasno až polojasno. Maximální teploty 24 až 27, na horách v 1000 metrech 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, severozápadní až severní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Večer se bude měnit na severovýchodní a bude slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 11. srpen 2026, píše se dnes a pokud dobře počítám, tak dnes je to 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. Co je to olympiáda? Dnešní letní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Že cvičíš někde na nějakém hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej. Fotbal.
6: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
7: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horos.
8: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
9: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
9: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
10: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
9: Medaile a pohár.
10: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
9: Bramborová a salata.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dřív vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Kocířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5% na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, a to nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí, víc než 1500 domů je poškozených a 61 budov se zřítilo úplně. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno. Vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Hudebníci z 50 zemí světa letos vystoupí na maďarském festivalu Sziget. Začíná právě dnes. Na takzvaném ostrově Svobody v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 fanoušků, včetně několika tisíc lidí z Česka. Kvůli nízké hladině Dunaje se na ostrov nedostanou lodí, ale jenom přes pěší mosty. Hudební festival nabídne například britského zpěváka Luise Capaldiho anebo americkou skupinu 21 Pilots. No a počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno. Denní maxima 24 až 27 stupňů, teploty na horách 17 až 21. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak mírný a bio dneska první stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedno čerstvé omezení hlášené z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to na 151. kilometru ve směru na Olomouc. Pracují tam na silnici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy, které připravila Petra Beránková. Náš hudební dramaturg připravil zase muziku. Katapult jsou před námi, za chvilku také Karel Gott. No a po muzice se společně půjdeme podívat na to, co se píše v dnešních novinách. Krásné úterní ráno.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Karel Gott dospíval a pokračuje úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, ve kterém s Petrou Beránkovou otvíráme dnešní tisk. Hezký den.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Slavnostní start peletonu je naplánován přesně na 12. hodinu z Pernštínského náměstí. Cyklisté odtamtud zamíří přes Holicko, Orlicko, Ústecko a Žamberecko až na Dlouhé Stráně. Jak už jsem říkal, s konáním závodu budou spojena také dočasná dopravní omezení. V sobotu 15. srpna bude v době od 6 do 16 uzavřené Penštínské náměstí, vjezd na Penštínské náměstí, Penštínská ulice, Komenského náměstí a Klášterní ulice. A už od pátku 14. bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách u stadionu, nábřeží Václava Havla a na Tyršově nábřeží, píše Pardubický deník.
1: A já jsem si teď vyhledala v Google vyhledavači profesionálního hasiče z Pardubic Marka Výška. Velký sympaťák znovu vyhrál prestižní mezinárodní závod Taiwan Ultimate Firefighter Race. V konkurenci světové špičky obhájil vítězství z loňského ročníku. Informovala o tom tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Výšek uspěl nejenom v individuálním závodě, ale taky ve štafetě, kterou absolvoval společně s Michalem Brousilem z hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje polským a brazilským závodníkem. Zároveň získal ocenění za nejrychlejší druhý úsek, jehož součástí je tah figuríny. No, tak já myslím, že bychom si Marka Výška asi měli pozvat.
0: Tak ty ho pozveš, my mu pogratulujeme.
1: A já mu uvařím kafe.
0: Dobře. No a do třetice ještě právo. Ve vězení mohou nyní děti skončit až po dovršení věku 15 let. Za nejzávažnější zločiny, jako je vražda, by ale měly dostávat tresty už dříve, ukázal exkluzivní průzkum agentury NMS pro právo a webnovinky.cz. Plných 84% dotázaných souhlasí, aby pachatelé takových činů byli trestně odpovědní už od 13 let. Lidé tak dávají za pravdu návrh, který chce prosadit minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Data také ukazují, že v průzkumu nehrály roli politické sympatie, píše právo.

0: Krajská knihovna v Pardubicích pořádá tento týden letní vesmírnou technolandii, takže můžete zažít opravdu týden plný fantazie, techniky, pohybu, lega, tvoření a vesmírných dobrodružství. Čeká vás tedy stavba vesmírného města z lega, programování a ovládání robotů, chytrý vláček na vesmírné stanici, hledání QR kódu a plnění nejrůznějších vesmírných misí, také třeba tvorba vlastní planety a mnoho dalšího. No a tahle akce tedy se koná celý tento týden od pondělí až do pátku, vždy od 9.30 do 15.30, ale počítejte s tím, že od 11.30 je hodinová přestávka na oběd. Počasí. A jdeme kouknout na oblohu, ta dnes bude jasná nebo polojasná s tím, že nejvyšší teploty dosáhnou někam mezi 24 a 27 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme 17 až 21 stupňů, vítr povane mírný, severozápadní až severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a večer se bude měnit na severovýchodní a také bude slábnout.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho

0: někdy hledáme signál.
1: Originál Marek Ztracený v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 9 minut před 6 hodinou. No a když si naše vysílání naladíte také odpoledne, tak po 13. si můžete užít například pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem ve studiu zpěvák, baskytarista a vlastně svým způsobem i bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr byla pro něj výhra.
2: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, ani jazz, ani jazz rock.
1: Říká Vilém Čok a já ještě jednou připomínám, že celé povídání s ním si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete naladit dnes odpoledne po 13. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov bude opravená v polovině listopadu. Za věznění a opakované znásilnění dostal muž z Lounska 15 let za Mřížemi. Jeho odvolání k výšce trestu projedná dnes soud. A nás na východě Čech čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné ráno. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji v červenci vzrostl. Nezaměstnanost se zvýšila na 4%. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Na konci měsíce bylo bez zaměstnání víc než 14 000 lidí. Meziročně je pak nezaměstnanost vyšší o 0,5 procentního bodu. Podle zastupujícího ředitele krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslava Blaťáka je letní nárůst nezaměstnanosti běžný.
2: Na tomto vývoji se tradičně podílí zejména vyšší počet nově evidovaných uchazečů, včetně absolventů škol, a současně nižší intenzita náboru v období letních dovolených. Na vývoj trhu práce má během letních prázdnin vliv také péče o děti. Část rodičů proto odkládá nástup do zaměstnání až na začátek nového školního roku.
0: Mezi Českou Třebovou a Skuhrovem pokračuje rekonstrukce silnice třetí třídy. Dělníci opravují průtah obcí i víc než kilometrový navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Kvůli pracím je silnice úplně zavřená a řidiči musí využívat objížďku přes Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce má skončit v polovině listopadu a Pardubický kraj za ní zaplatí skoro 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
0: Odvolání Karla Nováka, odsouzeného na 15 let vězení za držení ženy ve sklepě a týrání, projedná dnes Vrchní soud v Praze. Novák podle rozsudku Ústeckého krajského soudu ženu v Siřemi na Lounsku 3 měsíce věznil a taky opakovaně znásilňoval. Pomáhali mu 3 komplicové, i jejich odvolání soud projedná. Podle žalobkyně Simony Konopáčové se případ celkovou mírou brutality vymyká běžným trestním kauzám, jak řekla letos v květnu.
4: Oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců, otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
0: Všichni obžalovaní se přiznali, odvolali se proto, že požadují nižší tresty. Kromě 15 let pro hlavního pachatele mají další 3 lidé strávit ve vězení mezi 5,5 a 6 lety. Sport. Pražská Sparta večer zabojuje o postup do závěrečného 4. předkola fotbalové ligy mistrů. Nastoupí k odvetě na hřišti francouzského Lyonu, který doma porazila 2-1. Zápas začne v 21 hodin. Český rozhlas Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabrieri mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále mítingu v Birminghamu postoupili dálkaři Michael Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. A Nor Inbrigsten vyhrál po 4. v řadě běh na 5 kilometrů. 2 české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Semanová i Barbora Janíčková. Počasí. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 21 stupňů. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně stoupne a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 6. míříme na silnice. V Belanech na Chrudimsku vás čeká omezení. Stavbaři pracují na úpravě plech. Podél hlavní trasy 1/17.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po šesté hladíte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 11. srpna. Přejeme příjemné probouzení, také vydařený vstup do dalšího pracovního dne. A co nabídneme? Pro většinu dětí znamenají letní prázdniny výlety, koupání a hlavně spoustu zábavy. Některé z nich ale tráví léto v nemocnici. I tam se můžou dočkat smíchu a trochy prázdninové atmosféry, a to díky zdravotním klaunům. Více se o nich dozvíte už za chvíli v reportáži. Také muzika je připravená Jana Kirchner, skupina Olympic, a zpívá i Helena Vondráčková. Přejeme dál hezké úterý a připomínám, že dnes máme 11. a svátek slaví Zuzany a také Filomény, tak všechno nejlepší.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Nebe nad hlavou a také příjemný pobyt u vody, i tak můžou vypadat letní prázdniny. Mimochodem jsme za jejich polovinou. Pro některé děti ale to letošní léto znamená místo výletů a koupání pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni, tedy profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. Reportér Jan Rozum natáčel v nemocnici v Jablonci nad Nisou.
1: Já si zaklepu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáši? Výborně, to jsme potřebili pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že?
6: A tak
1: se uklidíme.
6: Já se jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žij.

0: 6 hodin 17 minut pokračuje úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice o řezbářském řemesle. Tak se jmenuje workshop, který připravili na dnešek v hlineckém Betlémě. Takže pokud máte šikovné ruce, láká vás práce se dřevem, určitě tam doražte. Během workshopu se seznámíte s různými druhy dřeva, nástroji, které se při vyřezávání používají, a pod dohledem lektora programu si také vyzkoušíte vyřezat svoji dřevinu, lžičku. Začátek je v 9:30 a pak ještě ve 13:30.
1: Počasí.
0: Dneska bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami od 24 do 27 stupňů. Na severovýchodě kraje naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech se maximální teploty budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni. Vítr vane mírný, severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byla Jana Kirchner z muziky už za chvíli Bonnie M nebo Hop Trop. Teď ale dostane prostor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice náš spotřebitelský odborník. Dotazy pro něj můžete samozřejmě dál posílat na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a do spotřebitelskému servisu Josefu Černému napsala svůj dotaz paní Ružena, která si koupila kuchyňský strojek, který ale úplně nevyhovuje. Při strouhání totiž zanechává velké kusy potravin, které nelze použít pro dítě.
1: Reklamace nebyla uznána s odůvodněním, že to není závada, ale vlastnost, a prodejci ani servis s tím prý nic neudělají. Paní posluchačko, on při strouhání vždycky nějaký zbytek zůstane a jestli je velký nebo malý, je otázka k posouzení a obávám se, že na to žádná norma asi nebude pamatovat. Můžete zkusit nezávazně oslovit některého soudního znalce, ale nejsem si tak jistý, že dostanete jednoznačnou odpověď.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Katie Rogers, jen dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy prodávají 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie v území 40 Lánů. Pokud bude o jeden pozemek víc zájemců, rozhodne o kupujícím losování. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Krajský soud v sousedním Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Trtíkova dcera. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka dnes v 10 dopoledne vypustí u Kunětické hory asi 20 ptáků. Zvířata se ve stanici zotavovala ze zranění a teď se vrátí zpátky do volné přírody. Půjde například o káňata nebo poštolky. Odvolací soud se dnes bude zabývat výši odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratili na hodnotě. Obvodní soud pro Prahu 2 Situvi nepravomocně přiznal asi 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo ministerstvo spravedlnosti. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými bombami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské zprávy na síti Telegram. Rusko se podle něj zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo taky hlavní město Kyjev. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se můžou setkat taky s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno, bude jasno až polojasno. Denní maxima 24 až 27 stupňů. Na severovýchodě kraje 21 až 24 stupňů Celsia. Teploty na horách 15 až 19. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stupne a bio 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2,5 minuty po půl sedmé míříme na silnice Pardubického kraje. Stavební práce na dálnici D35 u Litomyšle omezují dopravu u obce Kornice. Řidiči tam musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. Dál v části Končiny platí úplná uzavírka, a to až do května příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprávy připravila Petra Beránková. Hladíte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Písničky, které nestárnou, jsou připravené. Těšte se na Janu Kratochvílovou, na Marka Lamboru s Evou Burešovou. Těšte se třeba i na Briana Adamse. A za chvilku prolistujeme dnešní tisk. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Mám ráda tvůj smích, Jana Kratochvílová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 6.38. Otvíráme s Petrou Beránkovou dnešní noviny. Hezký den.
1: Já jsem ti jenom chtěla, Mirku, říct, že mám ráda tvůj smích. Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A začínáme pardubickým deníkem. Cestující na železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudimí čeká na konci srpna omezení. Správa železnic naplánovala na 25., 26. i 27. srpna výluku. Během ní budou vlaky v úseku Pardubice-Chrudim nahrazené autobusy. Důvodem je oprava kolejí. Autobusy budou jezdit v úseku Pardubice-Hlavní nádraží Chrudim, respektive v některých případech až do Slatiňan na Chrudimsku. Cestující by proto měli počítat i s delší cestovní dobou. Podle Českých drah může u osobních vlaků vzniknout zpoždění přibližně do 10 minut.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v červenci vzrostla o 0,2% na 4%. Počet uchazečů o zaměstnání dosáhl 14 178, tedy o skoro 690 více než v červnu. Volných pozic navíc v Pardubickém kraji ubylo o 112 na 5670. Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnil Úřad práce České republiky. Nezaměstnanost v celém Česku oproti minulému měsíci vzrostla o 0,2% na 5%. A podrobnosti přináší regionální příloha Mladé fronty dnes.
1: Každé léto se do Chorvatska se statisíci Čechů přesunou i jejich problémy, od ztracených peněženek a špatného parkování až po těžké autonehody a úrazy. Vedle sezónního konzula jim pomáhají i čeští policisté. Doplňují hlídky chorvatských kolegů a u našich turistů jsou vyhledávanou policejní spojkou. Ačkoliv si přivezli uniformy z domova, nefungují tam jako výkonná moc. Přestupky a vyšetřování řeší výhradně chorvatská strana. Čeští kolegové pomáhají hlavně v překonání jazykové bariéry, kvůli které se některé situace můžou i zaseknout. Podrobnosti Mladá fronta dnes.

0: Je úterý 11. srpna, svátek mají Zuzany. Zuzana jméno hebrejského původu, které znamená Lilie, ale to určitě víte. Tak připomeneme ještě známé nositelky, bývalá atletka Hejnová, herečky Bidžovská, Stivínová, Norrisová, moderátorka Zuzana Bubílková, písničkářka Michnová, nebo její zesnulá kolegyně Navarová. Tak Zuzkám a Zuzanám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A ještě připomínám, že dnes máme také svátek svaté Kláry, patronky malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. Basketbalista a trenér František Konvička slaví 88. narozeniny, 78 let má cyklista a trenér Zdeněk Dohnal. Americký podnikatel Steve Wozniak, spoluzakladatel počítačové firmy Apple, dnes slaví 76. No a ještě můžeme zmínit třeba zpěváka Miraje Navrátila, tomu je 34 let. No a co se týká našeho regionu, tak událost, která je spojená s dnešním dnem, se odehrála v roce 1997, to byl zahájen na dvorcích LTC Pardubice jubilejní 70. ročník pardubické juniorky. Zahájení byl přítomen i bývalý světový tenista a před 21 lety vítěz juniorky Ivan Lendl. Počasí. Jdeme kouknout na oblohu, ta je a bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje naměříme 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech to bude mezi 15 a 19 stupni. Vítr vane mírný, severní rychlosti do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Nemám strach. Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 6:49. Nejvyšší česká fotbalová liga má za sebou 3 kola, 2 týmy jsou stále 100%, Slavie a Jablonec. Naproti tomu jsou 2 týmy, které ještě nebodovaly. Vedle Zlína jsou to také Pardubice, které měly před sezónou jasný cíl vylepšit 9. místo z minulých ročníků. Samotný úvod soutěže se jim ale nepovedl.
1: Herně na tom nejsou pardubičtí špatně a platilo to ve všech 3 dosavadních duelech. I v tom posledním, ve kterém se Slavia na výhru 2-1 nadřela a nechybělo moc a přišla o první body. Jestli něco pardubické ve startu sezony trápí, tak to jsou standardní situace. A to z obou pohledů. Východočeši si jimi nedokáží pomoct a naproti tomu z nich často inkasují. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
2: Potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích, kterých jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaní.
1: Pardubičtí se v prvních 3 kolech utkali s týmy, které v minulém ročníku byly v nejlepší 6. I tak ale na svém kontě body mít mohli a dá se říct, že i mít měli.
2: Samozřejmě na úvod jsme viděli, jaký máme los, že máme 3 pohárový zástupce, ale pořád jsem věřil, že jsme schopní z těch zápasů udělat body a mě víc štve to, že prostě herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších jakoby věcech, co se týče těch zápasů, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho a ze situací, kdy prostě mi ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaký podcenění a to prostě zbytečně inkasujeme.
1: Hra Pardubic vypadá slušně, tým posílil a má zajímavě složený kádr. Ale bez bodů to není nic platné a je potřeba začít body sbírat a to pravidelně, aby se ztráta z prvních 3 kol už dál neprohlubovala.
2: Je to špatně, že máme 0 bodů, samozřejmě si to uvědomujeme a musíme prostě co nejrychleji začít dělat body, aby jsme tou tabulkou šli výš, ale znova říkám, ten tlak musí být na nás, na realizák. A hráči samozřejmě vědí, že to není dobře, že z odehraných zápasů a když vemu ty předtím hlavně Jablonec a vyrovnaný zápas Hradci, tak prostě nemůže být, že máme 0. Takže je to samozřejmě špatně a uvědomuje si to, že ten tlak na nás samozřejmě bude.
1: Popisuje aktuální situaci hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas. Zase.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Budova bývalé telegrafie v Pardubicích je zbouraná. Nahradí ji nová fakulta Univerzity Pardubice. Ve Světavách zahájili prodej stavebních parcel v lokalitě Stará kolonie. Skupina ČES v prvním pololetí 2026 vydělala přes 18 miliard korun. Zvýšila také celoroční odhad českého zisku. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dřív vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby, kam studenti chodí na praxe.
2: Celý pozemek by mohl být vyklizený v polovině září. Univerzita za demolici zaplatí zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Telegrafia vznikla v roce 1919 jako výrobce telefonní, radiové a radarové techniky. Po znárodnění se stala součástí Tesly. Výroba skončila v roce 1989 a areál začal chátrat. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Svitavy prodávají 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie v území 40 lánů. Pokud bude o jeden pozemek víc zájemců, rozhodne o kupujícím losování.
3: Pozemky v nové lokalitě jsou rozdělené do 3 typů. 16 parcel je určených pro výstavbu rodinných domů se společnou střechou, tedy dvojdomů. Dalších 11 pro samostatně stojící. Základní pravidla pro umístění a podobu domů určují stavební regulativy. Stanovují například maximální výšku a zastavěnost, minimální podíl zeleně nebo podobu střech a barevné řešení. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc míň než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Provozní výnosy energetické skupiny ČES dosáhly v prvním pololetí letošního roku skoro 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard. To je o 20% míň než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČES elektřinu prodával, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž. Podle něj skupina ČES zlepšila výhled hospodaření za celý rok.
1: Počasí.
0: Nás dnes v Pardubickém kraji čeká slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 27 stupňům. Na severovýchodě kraje naměříte 21 až 24 stupňů Celsia, teploty na horách 15 až 19. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio jednička. Po několika dnech, kde bylo bio vysoká zátěž, dnes jen mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Omezení na silnicích Pardubického kraje. Jedno v tuto chvíli hlášené ze Světavska, silnice 1/43 u Hradce nad Svitavou. Pracují tam na silnici a je tam omezení. A ještě jedno čerstvé omezení v tuto chvíli hlášené z Orlicko-Ústecka, silnice 1/11 u Nekoře. Je to od Brdůvky až po Šedivec a pracují tam na silnici hlavně kvůli údržbě, a to krajnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Motoristům přejeme šťastnou cestu a úplně každému, kdo ladí vysílání Českého rozhlasu Pardubice, dobré úterní ráno, 11. srpen. Zuzana a Filoména v kalendáři, posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku. No a co nás čeká, také nemine. Bleskovka se blíží. Tento týden hrajeme o knihu z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Ostrov zalitý sluncem. Včera už jsme si řekli, že jde o takovou letní prázdninovou romantiku, takže asi spíš něco pro dámy, ale klidně můžete soutěžit i vy, pánové, a pak to svým dámám předat. To samozřejmě záleží jenom na vás. Každopádně držíme palce, ať jste úspěšní. No a také budeme mluvit o měsíci. Na měsíci stoupla teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství CO2. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země. V dalším dílu rozhlasové ověřovny prozradíme, že nenašli. A co se muziky týká, tak před námi ABBA, Václav Neckář a nebo Leona Machálková.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Lékořice Václava Neckáře dozněla v úterním Dobrém ráno z Pardubic. Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Někteří lidé na základě toho začali v komentářích spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. A na co přišli nám poví redaktorka Anna Svobodová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí, už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětluje to odborník na měsíc Pavel Gastbil, který působí v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty na Masarykově univerzitě.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vhodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: Co tedy za oteplení měsíce stojí?
1: Paradoxně nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností. Je to příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová. Děkujeme. Hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Také během léta můžete svou paměť udržovat ve formě. Moravská Třebová městská knihovna připravila prázdninovou aktivitu, kdy si každých 14 dní můžete vyzvednout pracovní list plný hravých úkolů na trénování paměti, pozornosti, logického myšlení a dalších paměťových funkcí. Zapojit se může úplně každý, a to kdykoliv během letních prázdnin. Stačí si vyzvednout pracovní list právě v knihovně na dospělém oddělení, no a pak už si jen užívat chvíli zábavy pro sebe a svou mysl. Dnes je tedy další nový termín pro nový pracovní list a pak během prázdnin je v plánu ještě jeden, to bude 25. srpna. A jak jsem říkal, hrát si můžou nejenom účastníci kurzu paměti, ale aktivita je opravdu pro úplně všechny, kteří mají zájem. Počasí. Dneska je a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 24 a 27 stupni. Na severovýchodě kraje budeme měřit 21 až 24 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech 15 až 19 stupňů. Vítr vane mírný, severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pokáč za námi a v 7.22 si jdeme zasoutěžit v Bleskovce.
2: Bleskovka.
1: Máme tady knížku z nakladatelství Kazda, jmenuje se Ostrov zalitý sluncem, luxusní vila na Madejře, oceán, dva roztomilí psy a muž, který hlavní hrdince Tabitě obrátí život vzhůru nohama. Letní čtení plné romantiky nabízíme právě tomu, kdo se dovolá jako první na naši telefonní linku 726 46 48 48 a hlavně správně odpoví. Na Madejře, kde se děj knihy odehrává, jsou patrné také stopy naší historie a mě by zajímalo, jestli víte, jaké stopy mám na mysli. Tak za A je tam pohřbený poslední český král, za B Kréné tam vybudovali lázně a lázeňské domy, anebo za C tam najdete památník Antonína Dvořáka. Co myslíte, která z těchto odpovědí je správně? Můžete si tipnout, nebo třeba víte, pokud ano, už teď byste měli telefonovat a kdo zkusí svoje štěstí, ptám se já. Dobrý den.
3: Dobrý ráno.
1: Tak.
3: Nemám posluchy, ale můžete mi to zopakovat.
1: Tak je tam buď to pohřbený poslední český král, naši krajané tam vybudovali lázeňské domy a lázně, anebo tam najdete památník Antonína Dvořáka. A, B, C?
3: Nemám posluchy, říká Bčko.
1: Bčko, zlatá střední cesta, lázně a lázeňské domy našich předků, kteří tam přicestovali, budovali usilovně. No, to jsem si vymyslel. Bohužel, tak se musím rozloučit. Mějte se, naslyšenou. Paní Heleně, to nevyšlo, i tak to někdy chodí v Bleskovce, ale nevadí, je to jenom hra, jak se říká. Tak, dáme šanci ještě někomu dalšímu a uvidíme, jestli se tentokrát zadaří. Dobrý den.
4: Dobrý den, Pepa Česká Přebu. A já si myslím, že to je Ačko, že tam nějak skončil.
1: Ačko, že tam pohřbený poslední český král. Karel I. Habsburský zemřel v roce 1922 ve vyhnanství na Madejře, je to tak? Jeho hrobka je v kostele Nossa Senhora do Monte, tam byste ji našli, no a vám správná odpověď přinesla vítězství, takže gratuluju a přeju pěkné počtení a poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme. Hezký den.
4: Jo, děkuju.
1: Zatím není za co, naslyšenou.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dřív vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby. Podrobnosti ve zprávách 9. V Jestřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Kotlířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, hlavně nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí, víc než 1500 domů je poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Hudebníci z 50 zemí světa letos vystoupí na maďarském festivalu Sziget. Začíná právě dnes. Na takzvaném Ostrově svobody v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 fanoušků, včetně několika tisíc lidí z Česka. Kvůli nízké hladině Dunaje se na ostrov nedostanou lodí, ale jenom přes pěší mosty. Hudební festival nabídne například britského zpěváka Luise Capaldiho nebo americkou skupinu 21 Pilots. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje 21 až 24, teploty na horách 15 až 19, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne a biojednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2,5 minuty po půl osmé, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy s Petrou Beránkovou. Za chvilku společně prolistujeme dnešní tisk. Do té doby nám společnost budou dělat buty anebo Petr Spálený. I dál přejeme pohodové úterní ráno s Českým rozhlasem Pardubice.
1: Dobré ráno.

0: dlouho spím, zpívá Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Vy už nevzpěte, vstávejte, užívejte úterní ráno spolu s Miroslavem Hrubanem a Petrou Beránkovou. Jdeme se podívat, co se píše v tisku. Hezký den.
1: Je to tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Extrémně vysoké letní teploty představují zátěž nejenom pro obyvatele města, ale také pro trávníky, stromy a další rostliny. Služby města Pardubic proto upravily režim zahradnických prací tak, aby zeleň během dlouhotrvajícího horka a sucha co nejlépe zvládla náročné podmínky. Nejvýraznější změnou je, že služby omezily pravidelné seče, naopak výrazně posílily zálivku nově vysazených stromů, keřů, záhonů a mobilní zeleně. Jakmile se počasí vrátí k běžným hodnotám, mají se zahradnické práce vrátit do standardního režimu, píše Pardubický deník.
1: Vedení Svita v pondělí zahájilo prodej 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie za městem. Zájemci můžou do 26. srpna podávat žádosti o 16 pozemků pro dvojdomy a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Zastupitelstvo města schválilo kupní cenu stavebních pozemků pro výstavbu dvojdomů na 4700 korun za metr čtvereční, pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů na 4900 korun včetně DPH. Kupující budou moci získat slevu až 300 tisíc, pokud dům včas dokončí a přihlásí se ve Svitavách k trvalému pobytu.
0: Představte si seniora, který potřebuje třeba nový boiler, ale nemá si ho jak převést, anebo rodinu, která by ráda vyrazila na víkendový výlet, ale vlastní auto nemá. Těm všem v Touškově na Plzeňsku pomáhá sdílená komunitní elektromobilita. Město ji spustilo jako první v Česku. Nejčastěji ji lidé využívají pro cesty do Plzně a zpět třeba na nákupy. No a dosavadní zkušenost prý velmi dobrá. Za 2 roky sdílení s tím nemají žádný problém, říká starostka. Město půjčuje 2 osobní vozy a nově dokonce i užitkový elektromobil s hydraulickou sklápěcí korbou. Podrobnosti píšou Hospodářské noviny. No a tisk pro dnešek zavíráme. Ještě něco?
1: Krásné ráno přejeme.
0: Všem.

0: Za chvilinku bude 7:45, s vámi je Český rozhlas Pardubice, z muziky se na vás chystá třeba Argema, také si připomeneme události, které se vážou k dnešnímu datu, narozeninové oslavence, také sváteční oslavenkyně, připomínám, že dneska jsou to Zuzany, to všechno nás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Počasí. Teď se jdeme podívat na oblohu a společně s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Imrichem Drapákem zjistíme, co přinese dnešní den i dny následující. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak dnešek vypadá krásně, obloha jako vymetená, vydrží?
1: Vydrží. Čeká nás krásný letní den, příjemný 24 až 27 stupňů. Na severovýchodě kraje tam může být o něco chladněji, nějakých 21 až 24. A na obloze převážně jasno až polojasno. Vítr mírný ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Rosté paměti ale budou dobré až velmi dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Tak proti včerejšku nám ty teploty trochu padly. Znamená to, že se bude teďka ochlazovat, budou ty příjemnější, snesitelnější teploty v dalších dnech?
1: Ještě zítra. Tam ty teploty budou podobné jako dneska. 24 až 27, opět na tom severovýchodě kraje může být chladněji, 21 až 24 a v noci potom nějakých 12 až 9, takže i ty noční teploty by mohly trošku dolů a v podstatě pořád jasno nebo skoro jasno. Zatím to vypadá až do konce týdne, že by mělo být spíše slunečno, jasno až pojasno. Teploty postupně teda ale půjdou nahoru. Ve čtvrtek už bychom se mohli stávat nějakým 28 stupňům. Zatím to vypadá pátek, že bychom už mohli atakovat i tu tropickou třicítku. Zatím to vypadá nejteplejší sobota, neděle, tam bychom se opět dostávali na 30 stupňů před zvlněnou stranou frontou, která by nás začala přecházet pravděpodobně v neděli.
0: No nějaký déšť je tam v dohlednu?
1: Po té neděli na té frontě, tam už by snad něco mohlo ten příští týden konečně něco padat.
0: Tak toliko počasí, meteorolog Jindřich Drapák, děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Mám taky hezký den, naslyšenou.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ocka.
1: Yes, we can.
2: Zuzano.
0: Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejapně.
0: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
0: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Do konce listopadu bude zavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiče se do areálu dostanou z Komenského ulice. Silniční radary v Náchodě na Královéhradecku a okolí evidují v první polovině roku přes 4700 přestupků. Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. A nás na východě Čech čeká slunečno. Bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Kvůli opravě parkoviště je dočasně zavřená spodní vrátnice pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá do konce listopadu, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
4: Z důvodu zvýšené dopravy v těchto místech bude omezeno parkování aut u budovy číslo 3, kde sídlí porodnice, gynekologie a urologie. Nově je však přístupná již zrekonstruovaná část parkoviště Kyjevská sever, a tak prosíme řidiče, aby využívali i tamnější parkovací kapacity.
0: Změna platí taky pro výjezd z nemocnice, ten dočasně vede pod nemocniční lékárnou na Kyjevskou ulici. V Náchodě a okolí ubylo dopravních přestupků zaznamenaných silničními radary. Vyplývá to ze statistik Náchodského městského úřadu. Stacionární radary na 10 měřených úsecích zaznamenaly skoro 4800 přestupků. To je skoro o pětinu míň než za stejné období loni. Nejčastěji povolenou rychlost překračují řidiči ve věku od 46 do 60 let.
5: Nejvíc řidičů překračujících rychlost zachytil radar v Českoskalické ulici v Náchodě, kde městská policie eviduje téměř 2000 přestupků. V téměř 60% šlo o řidiče z ciziny. Vůbec nejvyšší rychlost úřady naměřily v Malém Poříčí na výjezdu na Hronov, kde jel jeden z řidičů rychlostí 131 km v hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
6: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt, a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
0: Zpráva už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany se ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Krajský soud v sousedním Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci požádala Trtíkova dcera.
3: Počasí.
0: A nás dnes na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje 21 až 24 stupňů, teploty na horách 15 až 19, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 8 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme
3: tu Pardubice.
0: 8 hodin skoro 4 minuty ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Nezapomeňte ale, že frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je sice už průjezdná, ale opravy se teď přesunuly do sousední ulice Dobrovského a ta bude zavřená až do listopadu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zprávy jsou za námi a 4 minuty po 8 pokračuje úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, ve kterém se vydáme do Moravské Třebové. Tam pokračuje obnova hrobek bývalých významných německých obyvatel města, letos s přispěním státní dotace. Téma, kterému se podrobněji budeme věnovat už za pár minut. Z muziky pro vás máme skupiny Balet, Projektil, zaspívá třeba také Lucie Bílá. No a nesmím zapomenout na dnešní oslavenkyně. Máme úterý 11. srpna, svátek slaví Zuzany a také Filomény, tak posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího a pohodové ráno, to je přání pro úplně všechny, kteří začínáte den ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dobré

0: Skupina Projektil, Zahrada ticha, vy stále ladíte Český rozhlas Pardubice, jak jsem sliboval. Další reportáž nás zavede do Moravské Třebové, kde se pouští do opravy další části vlastní historie. Radnice totiž získala od Ministerstva pro místní rozvoj peníze na obnovu hrobek bývalých německých obyvatel města. Letos jde o vůbec první dotaci tohoto typu. Místní radnice ale významné hrobky opravuje už několik let. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Na městském hřbitově je několik hrobek významných bývalých německých osobností už opravených. Vysvětluje mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
2: Na hřbitově na Křížovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje s historií tohoto unikátního místa a s osudy osobností, které zde odpočívají.
1: Místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL doplňuje, který náhrobek obnovují letos z peněz, které dostali od Ministerstva pro místní rozvoj.
3: Rozhodli jsme se vybrat hrobku Konráda Steinbrechera, což byl významný textilní průmyslník a zároveň bývalý starosta města. Aktuálně máme na hřbitově naučnou stezku, na které je 39 významných hrobů osobností v historii našeho města.
1: V jakém jsou stavu?
3: Ty hroby jsou v dobrém stavu a my se snažíme každý rok nějaký další přidat. K tomu aktuálně opravenému se možná brzy přidá další. Na podzim se bude vypisovat další dotační titul, do kterého se znova budeme ucházet s další dotační žádostí.
1: Podle čeho vybíráte hroby, které opravíte?
3: Snažíme se vybírat ty, které jsou nejvíce poškozené, v kombinaci s tím, aby byly také historicky zajímavé pro návštěvníky města.
1: Musí být zajímavé jen tím, že jsou v nich ostatky významných osobností, nebo i tím, že mají zajímavé náhrobky?
3: Historická linka ve vazbě na ty osobnosti je samozřejmě důležitá, ale také se snažíme vybírat hroby, které jsou něčím zajímavé, ať už to je socha, celkové umělecké stvárnění, velikost a podobně. Aktuálně se na hřbitově vyměňuje naučná tabule, kde je mapa s vyznačením jednotlivých hrobů, tak aby návštěvníci se mohli potom hřbitově projít a něco se dozvědět.
1: Moravsko-třebovský hřbitov vznikl v 16. století a na naučné stezce jsou náhrobky významných německých měšťanských a podnikatelských rodů města z minulých století. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Krásné úterní ráno přejeme všem, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice, je 8 hodin 17 minut. Jestli pak víte, co jsou to mofety, Jitko?
1: Co jsou mufiny, bych ti možná řekla, mofety nevím, netuším. Dozvíme se to.
0: Dozvíme se to, já to tuším. Tuším, že to má něco spojitost nějakou se západními Čechami, Karlovarsko a sopečnou činností, ale nejsem si úplně jistý, tak uvidíme.
1: No tak to jsi mě dostal teda, tak to si ráda poslechnu, za pár minut už se dozvíme víc.
0: Martin Písařík nám to řekne, ano, a teď jdeme kouknout na oblohu. Počasí. Dneska bude krásný letní den, jak to řekl meteorolog, jasno až polojasno, teploty příjemné 24 až 27, na severovýchodě kraje ještě o chlup chladněji, tam naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a na horách 15 až 19. Vítr vane mírný, severní, rychlostí do 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. No a teď už k dnešnímu dobrému dopolední, máš pro mě také nějakou hádanku?
1: Nemám hádanku, ale mám nádherný příběh.
0: Tak
1: ten
0: jsem s ním.
1: Stojí za to. Okolí jednoho z domů v Pardubických Polabinách jen tak nepřehlédnete, protože místo běžných panelákových záhonů tam najdete rozkvetlou zahradu. A teď pozor, teď to přijde. Dobrovolně a na vlastní náklady se o ní stará jedna paní z Polabinského domu. Takže o tom bude jedna z našich
0: reportáží. A v které ulici to je?
1: No to na mě chceš vědět moc, poslechni si tu reportáž, bude po 9. hodině.
0: No tak to se těším moc, věřím, že i naši posluchači, co ještě nabídne dopoledne?
1: No a budeme klimatizovat, to bude téma naší radioporadny, takové ochlazení domu po letošním létě, myslím, že budeme hromadně nakupovat klimatizace, ale jde to i jinými způsoby, jakými to nám řekne v poradně odborník, to bude po 11. hodině. No můžu třeba upozornit na naši soutěž Věřte, nevěřte, ve hře praktická nákupní taška s logem Českého rozhlasu Pardubice a uvnitř překvapení. A Mirek tam nebude.
0: A počkej, to taky neřekneš, jaké to bude překvapení.
1: No to bude každý den něco jiného,
0: jo,
1: nějaká
0: to
1: drobnost,
0: máš vymyšlené.
1: Nějaký reklamní předmět.
0: No tak to je hezký. Tak soutěžícím držíme palce a tobě přeju hezké vysílání.
1: No a my tobě taky, krásné ráno všem.

0: čase být.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ve Svitavách prodávají 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie v území 40 lánů. Pokud bude o jeden pozemek víc zájemců, rozhodne o kupujícím losování. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Krajský soud v sousedním Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Trtíkova dcera. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka dnes v 10 dopoledne vypustí u Kunětické hory asi 20 ptáků. Zvířata se ve stanici zotavovala ze zranění a teď se vrátí zpátky do volné přírody. Půjde například o káňata anebo poštolky. Odvolací soud se dnes bude zabývat výši odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratily na hodnotě. Obvodní soud pro Prahu 2 Situvi nepravomocně přiznal asi 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo Ministerstvo spravedlnosti. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se můžou setkat taky s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport a koncerty. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje 21 až 24 stupňů Celsia. Teploty na horách 15 až 19, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne, bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 32 minut po 8 míříme společně na silnice Pardubického kraje. Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli výstavbě obchvatu je uzavírka v úseku mezi Hůrkami a Počápli. Omezení potrvá až do konce měsíce. 1. září už bude otevřený první úsek obchvatu od Kruháče na Hůrkách až po první sjezd na Sezemice a Staročernsko. A Počápli už budou definitivně uzavřené od Pardubic.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy a také Petra Beránková. S vámi je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. A s novým školním rokem bude mít Pardubická konzervatoř nového ředitele. Tomáše Žitka se za chvilku zeptáme v pořadu. Máme hosty nejenom na to, jaké vize a plány v nové funkci má, ale na co se můžou mladí hudebníci těšit. No a do té doby z muziky třeba Honza Kalousek nebo Věra Martinová.
2: Miroslavem Hrubanem.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, za námi Anaka a pokračuje Dobré ráno. Pardubická konzervatoř má od 1. srpna nového ředitele. Do jeho čela přichází dirigent, sbormistr a dlouholetý pedagog školy Tomáš Židek. Jaké má z konzervatoří plány a kam jich chce v dalších letech posunout? Zeptáme se právě teď. Tomáš Židek je naším dnešním hostem a já přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak jdeme na to rovnou hezky z hurta, nebudeme otálet otázkami a našlapovat kolem. Bylo to dlouhodobé rozhodnutí, nebo vás k tomu přivedla konkrétní situace stát se ředitelem?
1: Tak náš dlouholetý ředitel magistr Dalibor Hlava, který jednak tedy přivedl školu k úžasným výsledkům, vlastně dozoroval několik významných rekonstrukcí, protože během minulých 5 let Pardubický kraj v podstatě investoval do naší budovy víc jak 100 milionů a také zvládnul třeba i covidovou pandemii, tak odchází vlastně do penze s tím, že tedy ještě bude pokračovat jako pedagog školy. No a já jsem byl po boku, společně s kolegou Alojzem Mechem jsme dělali ten nejužší tým a já jako statutární zástupce, a u mě to bylo takové jako přirozené vyústění vlastně té kariéry, kterou už od vlastně svých začátků dělím mezi tu uměleckou a pedagogickou dráhu, a nejenom tedy mojí kariéry, ale i vlastně té posloupnosti mé rodiny, protože můj otec byl také ředitel školy, skladatel, flétnista a dědeček, významný hudební skladatel, takže celá naše rodina se podílí už po generace tady na tom hudebním životě Pardubického kraje.
0: Takže konzervatoř znáte velmi dobře, jako pedagog, dirigent, člověk z vedení. Je teď něco, na co se jako ředitel díváte úplně jinýma očima než předtím?
1: No tak samozřejmě ten pohled ředitele je vždycky jiný, specifický než pohled pedagogů. No ale jako tím, že jsem byl takto blízko a tak vysoko v tom vedení, tak si myslím, že už jsem se přeorientoval, protože já vlastně statutárního zástupce jsem dělal od roku 2018, ale samozřejmě, když je člověk ve vedoucí funkci, tak jsou takové dvě možnosti, dvě cesty, kterými se může vydat. Ta první je rozděl a panuj. To znamená, a to se budu muset teď i naučit, jako ředitel školy, který stojí vlastně na špičce té pyramidy, tak může věci, nebo měl by ty věci delegovat, a samozřejmě má za všechno zodpovědnost. Já někdy s nadsázkou říkám, od toaletního papíru až po absolventské vysvědčení, komplet všechno a do posledního halíře, co se týče ekonomických věcí, ta odpovědnost tady je, ale mohu ty kompetence delegovat. No ale pak je ten pohled druhý na to, na tu řídící funkci, že vlastně jsem tady od toho, abych vlastně vytvářel servis druhým lidem. To znamená, abych tady byl pro ty pedagogy a zejména pro ty studenty. To znamená k dispozici. To je to vlastně i trošku, můžeme říct, to křesťanské, že člověk přichází, aby vlastně sloužil. No tak to jsem dělal doteď jako zástupce ve vrcholné míře. A teď si myslím, já si myslím, že ten správný pohled je taková ta střední cesta. Jednak tedy být tím lídrem a tím, kdo rozděluje tu práci i třeba kontroluje, ale pak i když je potřeba, tak účelně pomoct a nebát se i třeba té práce, byť je třeba nepříjemná, administrativní, složitá, ale prostě jsem připravený do toho.
0: Přicházíte do funkce s něčím, co už teď víte, že byste rád změnil?
1: No, tak ta moje koncepce je založena na tom, že Pardubický kraj, to je mimo jiné Litomyšl, kde se narodil Bedřich Smetana, a taky Polička, kde se narodil Bohuslav Martinů, a to je jenom špička ledovce. Ale z toho to vyplývá, že my jsme světovou hudební lokalitou, protože klasická hudba na světě, tak Česká republika je pátou zemí v té poslechovosti skladatelů klasické hudby. Jo. To je největší vklad náš vůbec světové civilizaci je v oblasti klasické hudby. A Pardubický kraj tedy je světovou hudební lokalitou. A nám se podařilo za ta minulá léta a vůbec té konzervatoři od jejího vzniku, což byl rok 1978, tak se podařilo, že jsme na to, jak jsme malá škola poměrně ve srovnání s jinými učilišti tohoto typu, tak v podstatě se dá říct, že vykazujeme takové výsledky, že si myslím, že jsme nejlepším učilištěm tohoto typu ve střední Evropě. A to je vlastně i ta moje koncepce. Ale teďko, když jsem to tady řekl, tak o tom vlastně málo kdo ví. A to je to, co bych chtěl akcentovat.
0: Takže bude snaha dát o tom vědět
1: přesně všem. Přesně tak. Čili my ty skvělé věci, které tam děláme, a Pardubická konzervatoř není jenom škola, ale je vlastně zároveň také kulturní instituce, která obohacuje, přináší nějaké další prvky i třeba neotřelé své rázné tady do toho kulturního portfolia nejenom města Pardubic, ale vlastně celého regionu, tak vlastně musíme to lépe zpropagovat. Hmm. Takže budeme řešit víc sociální sítě, webovou propagaci a také i to, že jsem tady v rozhlase je určitá taková linie, kterou bychom dál chtěli rozvíjet.
0: Tomáš Židek je naším dnešním hostem, nový ředitel konzervatoře Pardubické a my si teď poslechneme soubor, který se jmenuje Banda di Feste. Ano. Za chvilku se o něm něco povíme.

0: Banda di Feste, školní big band, jestli to říkám dobře, ano. A slyšeli jsme Elišku Reskovou, úžasnou zpěvačku, která nás tady oba dva tady přišpendlila do sedaček.
1: Přesně tak.
0: Vynikající, no.
1: No tak my jsme samozřejmě převážně nebo v drtivé míře škola, která vyučuje klasickou hudbu, to máme obory hudba a zpěv, to též máme na kombinovaném studiu, ale v dnešní době si neumím představit hudebníka, který by se neorientoval taky v oblasti právě populární hudby nebo jazzu, a k tomu také chceme naši studenty vést, aby prostě nebyli jednostranně zaměření, ale aby měli přehled a měli i kompetence k tomu třeba provozovat jak už třeba populární hudbu nebo soudobou třeba vážnou, anebo také i barokní v poučené interpretaci. No a právě Banda di Feste je jeden ze souborů, který nám dělá obrovskou radost a úžasné renomé školy, protože to je v podstatě big band, který hraje na profesionální úrovni pod vedením vynikajícího Pavla Hlubučka. A já jsem moc rád, i když máme třeba maturitní ples, tak právě tento soubor nám zajišťuje, máme vlastní kapelu, ale i pro jiné třeba školy má spoustu akcí. A tak je to opravdu patří k takovému zlatému fondu naší školy. Jinak máme také dechovou hudbu, pardubická muzika, a jsme jedna také z mála konzervatoří, která má kompletní obsazení symfonického orchestru, takže náš symfonický orchestr třeba i v tomto roce absolvoval operní projekt, takové a pasticcio z italských árií, jmenovalo se to Zachraňme operu, takže opravdu tu činnost rozvíjíme na mnoha frontách a doufám, že budeme v tom úspěšně pokračovat.
0: Je to skvělé poslouchat, že nebazírujete jen na té klasické hudbě, ale má tam prostor i jazz a pop a muzikál a další žánry. Toho se možná týká i moje další otázka, trošičku okrajově. Dnes mají mladí muzikanti obrovské možnosti. Jsou to sociální sítě, YouTube, vlastní tvorba, zahraniční koncerty. Je tedy konzervatoř ještě pořád místem, kde se člověk učí od pedagoga, nebo musí umět fungovat i v úplně novém hudebním světě?
1: No, tak ona vždycky konzervatoř bude vlastně fungovat v jakémsi konfliktu mezi úzkou specializací, to znamená, máme tam pedagogy hlavních oborů, 80% vyučovaných hodin jsou hodiny individuální, to znamená jeden pedagog a jeden student. No a ten pedagog prostě má tam talenta, tak prostě na něm pracuje a vyhrávají třeba soutěže. A tak a pochopitelně, když mladý hudebník chce třeba vyhrát mezinárodní soutěž nebo úspěšně vykonat nějaký konkurs a máme studenty, kteří už třeba ve čtvrtém ročníku hrají v profesionálních orchestrech, tak spousta věcí musí jít stranou. Takže to je ta úzká specializace. Ale pak je taky všestrannost. Takže my taky vychováváme budoucí pedagogy a i potřebujeme, aby umělci, kteří od nás přijdou, tak měli třeba i tu jazykovou výbavu. Orientovali se třeba v hudebním managementu, to znamená, uměli si třeba poradit, když mají vyplnit daňové přiznání, což není úplně nejjednodušší záležitost. Takže to zase akcentujeme na druhé straně, ale pochopitelně, že těch disciplín, co by mladý hudebník měl ovládat, je spousta. A tak vzniká vlastně i ten konflikt mezi tím, že vlastně a dost často to není ani, že by ten konflikt pociťovali studenti, ale spíš ho vytváří pedagogové, protože ten pedagog hlavního oboru chce, aby se ten jeho žák věnoval hlavně tomu nástroji, protože naši studenti musí cvičit, ono to není legrace, protože skutečně ten život toho posluchače konzervatoře se sestává nejenom z té výuky, ale také z té každodenní přípravy domácí, a ta je v průměru 4 hodiny denně. Takže to není legrace. A to mluvím jenom o tom hlavním oboru. Takže aby cvičil, aby vlastně, takže někdy i třeba pedagogové nejsou rádi, že studenti chodí tolik do orchestru nebo se věnují jiným činnostem. Ale zase na druhou stranu pedagogové, kteří učí právě ty jiné předměty nebo vedou orchestry, komorní hry, tak zase se snaží, aby se studenti věnovali tomuto. No ale vždycky je to na vlastně té individuální zodpovědnosti toho studenta, kam on se rozhodne, že chce vydat a kam chce ty své kompetence nasměrovat. Jo? My máme obrovskou výhodu, že já bych řekl takových 90% studentů naší školy v tom 5. a 6. ročníku, protože jsme 6letý studijní program, tak už jsou vlastně zaměstnané. Zaměstnaní na část úvazku. Mají třeba úvazek v zuškách, nebo chodí na výpomoce do orchestru, takže nejsme výrobnou nezaměstnaných, to je dobře, ale opravdu skloubit tenhle ten režim a všechno to, co k tomu náleží, není úplně jako jednoduché.
0: Závěrem, připravil jste si ještě pozvánku.
1: Ano.
0: Pojďme na to.
1: No tak my plánujeme spoustu akcí, které budou probíhat, tak já bych pozval asi na to, co nás čeká úplně nejblíž, tak 21. září v 19 hodin bude benefiční koncert talentů konzervatoře Pardubice v Sukově síni domu hudby, tam vystoupí vynikající studenti Adam Suk, varhaník a Adam Janíček, houslista. Potom bych chtěl pozvat na koncert symfonického orchestru konzervatoře Pardubice se skvělými solisty. To bude 4. listopadu v 19 hodin v Sukově síni. Na naší škole proběhne také soutěž Pardubické dechy, což je soutěž mladých vynikajících talentů dechových nástrojů z celé republiky. Ta proběhne vlastně o tom víkendu 16., 17., 18. října. No a v neposlední řadě bych chtěl posluchače pozvat na kontinuální komorní koncerty, které pořádáme spolu s Gočárovou galerií, takže určitě sledujte nejenom náš web, ale postupně i sociální sítě budeme se objevovat a budu rád, když určitě i tady v rozhlase tu a tam zazní nejenom to zajímavé povídání někoho buď z pedagogů nebo studentů, ale i třeba nějaká podobná hudba, která zazněla před chvilkou, a moc děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste přišel. Naším hostem byl nový ředitel Pardubické konzervatoře Tomáš Židek. Naslyšenou.
1: Naschledanou a všem přeji krásné letní dny.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Budova bývalé telegrafie v Pardubicích je zbouraná, nahradí nová fakulta Univerzity Pardubice. Svitavy zahájili prodej stavebních parcel v lokalitě Stará kolonie. O délce trestů v případě týrané ženy ze Syřemi na Lounsku bude dnes dopoledne rozhodovat odvolací vrchní soud v Praze. A nás na východě Čech čeká slunečno. Jasno až polojasno, denní maxima do 27 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Klidné dopoledne. Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dřív vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby, kam studenti chodí na praxe.
2: Celý pozemek by mohl být vyklizený v polovině září. Univerzita za demolici zaplatí zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Telegrafia vznikla v roce 1919 jako výrobce telefonní, radiové a radarové techniky. Po znárodnění se stala součástí Tesly. Výroba skončila v roce 1989 a areál začal chátrat. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Svitavy prodávají 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie v území 40 lánů. Pokud bude o jeden pozemek víc zájemců, rozhodne o kupujícím losování.
3: Pozemky v nové lokalitě jsou rozdělené do tří typů. 16 parcel je určených pro výstavbu rodinných domů se společnou střechou, tedy dvojdomů. Dalších 11 pro samostatně stojící. Základní pravidla pro umístění a podobu domů určují stavební regulativy. Stanovují například maximální výšku a zastavěnost, minimální podíl zeleně nebo podobu střech a barevné řešení. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřené na represi, ale hlavně na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. I proto tamní městská policie seznam míst měření zveřejnila. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech obžalovaných ze Syřemi na Lounsku. Muž tam podle obžaloby asi 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud bude rozhodovat jenom o výši trestu.
4: Od podzimu 2024 držel Karel Novák ženu ve sklepě domu a kromě brutálního týrání ji opakovaně znásilňoval. Vědět o tom měla jeho partnerka, její dcera a dceřin partner. Všichni se o ni starali, když byl pryč. Například jí nosili jídlo. Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil letos Nováka k léčbě a 15 letům vězení. K rozsudku přičetl i předcházející 2 znásilnění. Zbylá trojice má jít do vězení na 5,5 až 6 roků. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupí ke 24 až 27 stupňům Celsia. Na severovýchodě kraje to bude míň 21 až 24 stupňů. Teploty na horách dnes 15 až 19 stupňů, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio jednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 9 hodin, skoro 4 minuty míříme na silnice Pardubického kraje. Začneme jednou dobrou zprávou. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce tam skončila. Stavební práce se ale přesunuly do sousední ulice Dobrovského a ta bude zavřená až do listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A my už vám přejeme v dobrém dopolední pohodový prázdninový den. Je úterý 11. srpna, Zuzany slaví, tak všechno dobré přejeme. A budeme vzpomínat na to, co se hrálo na vlnách Českého rozhlasu před 100 lety. Třeba jaký byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. To se dozvíte už za pár minut. No a celkově to naše dobré dopoledne bude hodně vzpomínkové. Zavzpomínáme po 10. například na 60. léta. Možná už mezi vámi budou nějací pamětníci, tak si rádi zapomínají, co se jedlo a co se nabízelo v mléčných barech. No a teď si dáme Karla Gotta. Tak příjemný poslech vám všem.

0: Když člověk udělá v práci chybu, může jít v případě některých profesí klidně až o život. Divadelním hercům něco takového obvykle nehrozí, když jim na jevišti vyjde z úst něco nepatřičného, mají dokonce šanci svou chybu napravit. Že to ale nemusí přinést kýžený výsledek, to doložíme právě teď humornou historkou. Ke slovu se dostává Ivo Niedrle.
1: Starý pan Roland v Národním divadle v Mariše hrál Lízala a měl tam dialog s tou Marišou, když jí domlouvá a končí to a řekne jí, tak teda trp a odejde. No a on teda jí, je to jedno představení, teda řekl, tak teda prd a odešel. Ale vůbec to nevěděl. A za dveřma v zákulisí mu říká, Františku, co jste to řekl? To bych řekl, no vy jste řekl tak teda prd. A ta poctivost toho českého herce prostě mu nedala, že se vrátil na to jeviště, otevřel ty dvoře. Ona ho naštěstí ta Mariša neposlechla, takže tam jenom trpěla, jak měla. A on se opravil a řekl, tak teda prd. A vyšel ven a povídá, to už se na to vyprdnu.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: si muziku na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice, Paul Simon, Art Garfunkel, 9 hodin 17 minut. A pojďme do historie. 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Jak zjistil reportér Tomáš Maleček, do nové, z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15krát, 16krát spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem Pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Číška odehraje i speciální koncert Pod tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas

0: 9 hodin 27 minut, pojďme si osvětlit takové pěkné slovo. To slovo zní topůrko. V nejedné písni se nachází, možná, že si ji i rádi zanotujeme, ale nejdřív si poslechněme ten výklad od jazykovědkyně Dagmar Magincové.
1: Písnička, kde se zpívá o tom, že sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, jistě vznikla před rokem 1857, kdy se jeden tolar rovnal dvěma zlatým. A kdyby byla hodně stará, to topůrko by znamenalo sekerku. Ve všech slovanských jazycích totiž slovo topor znamenalo sekera. Ve slovenštině ostatně dodnes. Možná proto, že vzniklo ze zvukomalebného základu napodobujícího zvuk úderu a znamenalo to, čím se bouchá, bije, seká. Původ má zřejmě slovanský, ale zase podle jiné teorie tohle slovo zprostředkovali Slovanům turkické národy ze staroíránštiny. A od Slovanů ho zase převzali Finové.
0: Zítra si vysvětlíme další takové hodně staré slovo. To slovo je žertva. Pohodový poslech.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: růstu.
1: Je 9 hodin, 34 minut, krásný letní den, teploty do 27 stupňů. Takový ideál pro mnoho z vás, jistě ta vedra, když už je kolem těch 37, to je těžko snesitelné, nebo pro málo koho. No a také zahrada trpí. Při zalévání nezáleží jenom na množství vody, ale také na tom, kdy ji rostlinám dopřejete. Rozsáhle jsme o tom nedávno mluvili i s Františkem Hlubockým, ale teď si poslechneme babské rady. Tam by nám měli vysvětlit, proč raní a večer zálivka nepřinášejí stejné výsledky.
2: Babské rady.
3: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je raní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vtřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A raní pohled do svěží zahrady bude radostný.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: No tak je to tedy otázka. František Hlubocký tvrdí, že večerní zalévání je lepší, dokonce to tady odborně vysvětloval, tak já zalévám večer. Další písničky jsou tady pro vás a taky zámecké léto, už se na vás těší František Kinský a moderátor Pavel Kudrna. No a doufám, že to dobře dopadne a že něco vyhrajete.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hezké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů. Žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch. Kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákouckým.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arno z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědavá.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvou nohy, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kamenný, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No, je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Taší Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleroza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Mně se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinu se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Do konce listopadu bude uzavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou z Komenského ulice. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka právě teď vypouští u Kunidické hory asi 20 ptáků. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné dopoledne. Kvůli opravě parkoviště je dočasně zavřená spodní vrátnice pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá do konce listopadu, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
2: Z důvodu zvýšené dopravy v těchto místech bude omezeno parkování aut u budovy číslo 3, kde sídlí porodnice, gynekologie a urologie. Nově je však přístupná již zrekonstruovaná část parkoviště Kyjevská sever, a tak prosíme řidiče, aby využívali i tamnější parkovací kapacity.
0: Změna platí taky pro výjezd z nemocnice, ten dočasně vede pod nemocniční lékárnou na Kyjevskou ulici. Ochránci ze záchranné stanice Pasíčka právě teď vypouští u Kunitické hory na Pardubicku asi 20 ptáků. Zvířata se ve stanici zotavovala ze zranění a teď se vrací zpátky do volné přírody, kde například o káňata a poštolky. V Náchodě a okolí v sousedním Královéhradeckém kraji ubylo dopravních přestupků zaznamenaných silničními radary. Vyplývá to ze statistik Náchodského městského úřadu. Stacionární radary na 10 měřených úsecích zaznamenaly skoro 4800 přestupků. To je o pětinu míň než za stejné období loni. Nejčastěji povolenou rychlost překračují řidiči ve věku od 46 do 60 let.
3: Nejvíc řidičů překračujících rychlost zachytil radar v Českoskalické ulici v Náchodě, kde městská policie eviduje téměř 2000 přestupků. V téměř 60% šlo o řidiče z ciziny. Vůbec nejvyšší rychlost úřady naměřily v Malém Poříčí na výjezdu na Hronov, kde jel jeden z řidičů rychlostí 131 km v hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc míň než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne, bio mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolony v tuto chvíli nám řidiči hlásí z nejvytíženější silnice 1/35. Je to u Zámrsku za Vysokým Mýtem. Jede se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Čekejte zdržení.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: No a teď už se rozproudí další hodina našeho dobrého dopoledne a moc se těším na reportáž o paní, která je zahrádkářkou a v Polabinách pečuje o záhonky na sídlišti, i když nejsou její. To uslyšíme už za malou chvíli a taky si dáme jednu dobrotu. Taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Tak tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. No tak dobrou chuť už přejeme takhle 4 minuty po 10.
5: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Nechci vyzvídat rok vašeho narození, ale teď se můžeme zamyslet nad tím hlavně pamětníci, jestli pamatují 60. léta, kdy třeba na trh přišlo tučnější mléko. Československý potravinářský průmysl se před 60 lety mohl pochlubit rekordní nabídkou 6800 výrobků, z toho 322 novinek. A to teď cituji z knížky Můj rok 1966, takže skutečně 60 let už to je, kdy tisk nadšeně hlásal, sortiment naší výroby již vysoko převyšuje sortiment řady vyspělých států. No ale co hlavně, jednou z novinek bylo polotučné mléko, které mělo 3,5% tuku. Objevilo se na trhu 1. března a litr stál 3 koruny. Skoro o polovinu víc než běžné mléko za korunu 90. Takže to je taková zajímavost, možná, že si na to pamatujete. No a byly velmi v modě takové ty mražené hotovky a polotovary. Mrazírny nabízely například uzené s hrachovou kaší, guláš se zeleninou a paprikami, hovězí závitky, prejty, polpety nebo švestkové knedlíky. Oblíbené byly i plněné papriky nebo hovězí polévky se zeleninou. Ale co bylo úplně nejoblíbenější, tak to byla držťková polévka. To bylo v roce 1966 nejžádanější mražené jídlo, ale zároveň skoro nesehnatelné. Mrazírny na ně nestačily dodávat suroviny a výroba závisela na masném průmyslu. V obchodech tak častěji končily polévky gulášové nebo zeleninové. No a v roce 1966 se konal na plzeňském výstavišti první ročník výstavy Ex Plzeň, největší gastro přehlídky tehdejšího Československa, a byla to první mezinárodní výstava potravin u nás. Název si vypůjčila z úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Pod heslem Československo, země štědrá, pohostinná a krásná, se tu představilo více než 300 vystavovatelů z domova i ze zahraničí. Mohli jsme si prohlížet novinky potravinářského průmyslu, ale také rovnou ochutnat a hlavně si koupit. Dorazilo tam tenkrát na 200 tisíc lidí, mimo jiné i kosmonaut Jurij Gagarin. Ex Plzeň rozdávala i zlaté poháry jen těm výrobkům, které mají jít do roka do prodeje. V roce 1966 najdete mezi oceněnými třeba česnekový prášek, nový typ čaje Klub z pražských balíren nebo guláš Flamendr z hotelu v Železné Rudě. Tak to jenom takové vzpomínky. Nevím, možná už jsem taky taková melancholická, ještě jsem v tom roce nebyla na světě, ale ty vzpomínky třeba na ty držťkové mražené polévky, ty se mi vybavují matně v paměti.

0: Slíbili jsme jednu zahrádkářku, která pracuje opravdu i na cizím, což se v dnešní době málo vidí. Tak pojďme na reportáž. Okolí jednoho z domů v Pardubických Polabinách jen tak nepřehlednete. Místo běžných panelákových záhonů tam totiž najdete malou rozkvetlou zahradu. Už několik let se o ní dobrovolně a na vlastní náklady stará jedna z obyvatelek domu. Jak se dozvěděla reportérka Šárka Rusnáková, o místní květinovou výzdobu pečuje prakticky každý den.
1: Dá sa říct, že takmer okolo celého činžáku. Z boku, ze zadu kousek, tu na oproti, ešte taký oválny. Pod stromami som taký malá, ale to sucho proste to nejak to nedáva, takže neviem, jestli sa to rozroste.
2: Vlasta malá ukazuje rozkvetlé a pečlivě opečovávané záhony okolo jednoho z činčáků v Pardubických Polabinách. Starat se o ně začala sama a dobrovolně zhruba před 14 lety, nedlouho poté, co se sem přestěhovala. A snaží se, aby byly stále krásné a kvetoucí.
1: Na jar tulipány, ty cibulové rostliny, potom jsou trvalky, některé, které už postupně jako rostou a do toho letničky nasejem, aby zase cez leto trošku oni znášejí víc toho sucha. No a potom jsou ty kopretiny také podzimné, tak to bokom, jak jsou takové ty nízké, to je vidět. To se prostě jako rozroste a krásné takové bílé a chryzantýny pak potom jsou tam v tom oválném. Takže na podzim je to taky krásné. A dlho kvetou až do toho prosince. Jsou ty chryzantény, pokud prostě nepřijde nějaký předčasný mráz.
2: Okolí domu věnuje paní Malá každý den několik hodin svého času. Práce pro ní přitom nekončí ani s příchodem zimy.
1: No já moc toho času nemám, lebo potom likvidujem různé ty rostliny a zase je třeba cibuloviny očistit a gladioly ještě mám, takže mne ta zima tak prejde, že prostě ani nevím, že bola.
2: Udržet vzhled záhonu je nejnáročnější teď v létě, zvláště během vln veder a sucha. Zahradnice se proto zaměřuje na suchomilné rostliny a se zaléváním jí pak pomáhá také druhý pardubický obvod, což potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Vím, že tady trávím mnoho hodin, takže my se snažíme pomoct aspoň v tom, že když potřebuje některé doplňky nebo nějaké rostlinky třeba, tak jí to uhradíme a snažíme se jí sem přes službu města Pardubic i dodávat vodu, aby měla čím zalévat, když je sucho.
2: Podle radnice navíc není paní Malá jedinou dobrovolnící, která se na sídlištích o okolí domů takto stará. Další příklad opečovávané zeleně lze najít třeba na cihelně v ulici u Josefa. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Zachraň.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem.

0: vlnách Českého rozhlasu Pardubice se stále něco děje, ale i tady přímo v rozhlase, teď tady máme milou návštěvu Irenu Fuchsovou, přijela takzvaně načíst další sérii, aby byly na září nové příběhy nedělní, její nápovědy. Takže jestli se vám líbí její odpolední, vždycky takové nedělní dýchánky, tak jsme rádi, budou pokračovat i od září. No ale teď jdeme vařit. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl nejlepší recept roku 2023 a šlo o taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Původně od pana Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. My se je ale naučíme dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku. Jak víte, porotci a profesionální kolegové se ujali vaření a v našem dnešním případě to je Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme, osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme. Trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: Já tady mám přímo takovéto tvoříčko.

0: takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme...
1: Mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
0: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
0: Tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou, připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme rozehráté a zarestujeme do zlatova.
0: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
0: Mm-hmm.
1: Hezký šťavnatý.
0: Yeah.
1: Tvarohovo bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
0: Tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Taštičky z tvarohovo bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Pokud máte všechny tyhle ingredience, o kterých byla řeč, rádi, recept Romana Pauluse najdete na stránce www.pochutkovirok.cz a je tam i ten původní od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám, posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: A za chvíli už půjdeme soutěžit.

0: se tady tak začetla do receptu ze 60. let. No pojďme na naši soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Jsme stále u jídla a stále v době 60. let, kdy existovaly restaurace a jídelny, raj se tomu říkalo, byly to státní podniky, které měly pod palcem většinu pohostinství a taky jednota. No a třeba takový automat Koruna, někteří pamětníci budou vědět, o čem mluvím, stál na rohu Václavského náměstí a nabízel chlebíčky, držťkovou polévku, jahodový koktejl. Všechno za pár korun, jedlo se ve stoje, otevřeno měli od 7 od rána do 11 do večera a pořád bylo plno prý. Nejoblíbenější byly bramboráky, vepřenky, potom taky ruské vejce, komunardy, to byly párky, to pro mě to je už cizí, to jsem nikdy neslyšela, ale vy možná víte. No a taky pověstný bubikopf. A to se mi líbí, nejvíc u toho bych se zastavila. Co to je bubikopf? Tvrdím, že se prodávala právě v tom automatu Koruna, možná i v jiných mléčných barech. A byla to vynikající nadýchaná bublanina, nejčastěji s jahodami. Bubikopf. Mám pravdu nebo nemám? 726, 46, 48, 48. A jsem zvědavá, jestli na telefonu bude pamětník nebo naopak nějaký mladý člověk, který bude typovat jenom. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka Vysočina.
0: Dobrý den, paní Jarko.
2: Sice pamětník jsem, ale budu trošku typovat v tom směru, že to bude nějaká gumová pochutinka. Něco jako bylo žužu nebo něco podobného, takže tomu budu věřit.
0: No, ale já říkám, že to byla nadýchaná bublanina, ne teda žužu, bubikopf.
2: Ano, něco mi to připomíná, takže vám budu věřit.
0: Budete věřit, dobře, i když jste si tam přimyslela k tomu žele, ale dobře. Jarko, vzpomínáte na tu dobu jenom před 60 lety, na ty mléčné bary a tak dále? Já teda nemůžu zapomenout z dětství na jahodový koktejl, ten už jsem od té doby nikdy nepila. No, v Jaroměři tak. V mléčném baru, ňam.
2: Jo, máte pravdu, protože teď už ta kvalita, to je dost nahražený všem možným.
0: Je fakt, že, že ta chemie se většinou nepoužívala, ani to nebylo nějak dostupné, ale zase se taky říká, že ty chutě z dětství máme proto, že to máme v té hlavě tak nastavené, že
2: to
0: byly prostě
2: pravda.
0: Lepší.
2: Ale jsou i výjimky, teď jsme byli na víkendu a dala jsem si výjimečně maliny horký se zmrzlinou a šláčkou. A to nemělo chybu. Už jsem to jedla taky někdy, ale tohle to bylo top.
0: Bylo to tam. Dobře, tak krásné chutě nám děláte. Jarko, díky za váš tip i za důvěru
2: taky,
0: a pěkný
2: se.
0: Den. Naschledanou.
2: Taky krásný den, naschledanou.
0: Další z posluchačů a jeho tip, na který jsme zvědaví. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den. U telefonu Andrea.
0: No. Bubikopf Andrea, bude si typovat taky, že by to mohla být, jak tvrdím já, nadýchaná bublanina, taková ta klasická.
3: Myslím, že to je účest, že se tomu dřív se jakoby česalo mikádo a říkalo se tomu, byl to jako účest.
0: Aha.
3: Já myslím, že to jídlo určitě není.
0: Že to není jídlo, vy si myslíte. Dobře, Andreo, tak taky děkujeme za váš tip. A když
3: taky.
0: Už vás tak vyspovídávám, pamětnice, anebo spíš jenom tak...
3: No, babička, spíš babička.
0: Co babička?
3: Jo, no, ona byla kadeřnice.
0: Jo, takhle. Takže proto vy si myslíte, že bubikopf byl účes.
3: Účes.
0: Dobře, mikádo, říkáte.
3: No, takovej jakoby bob, no, jako se teď nosí. Aha.
0: Dobře, tak děkuji i vám za váš tip, Andreo, a pohodový den.
3: Tak jo, mějte se moc krásně.
0: Vy také, naschledanou. Tak ještě třetí zvonivý hlas si poslechneme, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchač Zdeněk. Dneska bych si dovolil s váma nesouhlasit. Nic mě to neříká.
0: Nic vám to vůbec neříká.
4: Ne, takový pamětník nejsem teda, ale do Mlíčáku si pamatuju, že jsem chodil.
0: No, a co vás tam upoutalo, Zdeňku, teda v tom Mlíčáku?
4: Mě tak palačinka a kakao.
0: Jo, palačinka a kakao. No jo, kakao. To máte pravdu, taky to bylo, to nemělo chybu. Dobře, takže bubikopf vám neříká nic, takže si myslíte, že to je vymyšlené, že to není žádný pokrm, který tady já nabízím k dispozici.
4: Ano.
0: Díky za váš tip a hezký den. Naschledanou. Bubikopf, nadýchaná bublanina, nejčastěji jahodová, v mléčných barech byla k dostání. Tvrdím já, co si myslíte vy, to je jenom a jenom na vás. Můžete ještě napsat studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vaříme s habadějem.
2: Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: krásná romantická píseň Céline Dion. No a my jdeme rozluštit dnešní hádanku, co to je Bubikopf. A vy jste mě udělali krásnou náladu, protože jste se v takové množství zapojili, ať už pamětníci, anebo mladší lidé, kteří jenom tak typují, co to je Bubikopf. Děkujeme vám všem. A já to teda rozlousknu. Mluvili jsme tady o stravování v 60. letech. Vzpomínali jsme na automat Koruna. Ani nevím, dokdy to tam bylo, tenhle ten automat. Ale asi jsem tam taky nikdy nebyla, ale byl tam prý takový děda dojeda, známá postava, která dojídá zbytky opuštěné na stolech. Takže stačilo si na chvíli odskočit a párek byl pryč. To byla jedna ze vzpomínek posluchačky, která ještě telefonovala. Ruškovi nám píšou, nesouhlasíme, Bubikopf není bublanina, ale šunka v aspiku neměla chybu v Hradci Králové. Paní Rošková cituje manžela. Pan Mirek ten zase vzpomínal na vynikající držťkovou polévku. Asi to byl skutečně fenomén, ta držťkovka v 60. letech. No a co to tedy je Bubikopf? Byla to nadýchaná bublanina, nejčastěji jahodová, jak jsem si vymyslela? No nebyla. To se tady musím podívat zase o pár stránek dál v knize Můj rok 1966, tuhle knížku. Nádherně sepsala paní Markéta Kizlinková a jsou tam opravdu zajímavosti z různých oblastí, ať už zdravotnictví, politika, taky ty účesy, jídlo a tak dále. Takže, když jsem řekla účes, tak měla první z posluchaček Andrea pravdu, potom navázali další, když říkala, že Bubikopf byl účes, takový historický, ale ono se to vrací, ta móda. Krátké vlasy byly před 60 lety velmi módní a nejvíce frčel Bubikopf. Mírně zvlněný sestřih s natupírovanými vlasy a hladkými boky přiléhajícími k tváři. Módní přehlídky účesů v pražské Lucerně prezentovaly nejnovější trendy v podání vyhlášeného kadeřníka Gerharda Matušky z vlasového studia účesů. Jeho kolekce sázela na praktické krátké střihy pro každý den. Bubikopf, tedy účes krátký. Ono se to určitě zase vrátí. Já jsem vůbec neřekla, o co soutěžíme. Máme tady pro vás takovou nákupní zelenou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice a v ní nějaké to překvapení od nás, nějaký reklamní předmět. Takže drobnosti, ale věřím, že vás potěší. A konkrétně potěší paní Ludmilu P., kterou jsem vylosovala, vytáhla z balíčku. Gratulujeme k výhře. Máme tady další písničky pro vás a hned po zprávách se budeme věnovat ochlazování domu. Máme tady na to skutečného odborníka. Tak po 11. můžete poslouchat.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Řeky a potoky v Pardubickém kraji mají málo vody. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné dopoledne. V řekách a potocích v Pardubickém kraji dál ubývá voda. Kvůli suchu jsou nízké průtoky třeba na Chrudimce, Tiché Orlici a Třebovce. Voda ubývá taky v přehradách. K minimu se blíží hladina Pařížova na Doubravě. Informovalo o tom Povodí Labe.
2: Nejhůř jsou na tom menší toky ve středních a nižších polohách. Některé už místy úplně vysychají a v korytech zůstávají jen malé tůně, ve kterých přežívají drobní živočichové. Hladina klesá taky na přehradě Seč, Hamry nebo Pastviny. Současná situace podle Povodí Labe připomíná suché roky 2015 a 2018. Kvůli teplému počasí a nedostatku srážek se může dál zhoršovat. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Koclířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřené na represi, ale hlavně na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. I proto městská policie seznam míst měření zveřejnila. Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá na čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Jak řekl ve vysílání Českého rozhlasu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
3: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
0: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Veřejné vysoké školy navyšují svoje kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záležet na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud se jejich rozpočet příští rok nenavýší, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 60 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden.
1: Počasí.
0: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupí ke 24 až 27 stupňům Celsia, na severovýchodě kraje naměříte 21 až 24 stupňů, teploty na horách 15 až 19, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak dne slabě až mírně stoupne a bio jednička. Po několika dnech, kdy byla vysoká zátěž, dnes jen mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 11 hodin, skoro 4 minuty míříme na silnice, o nehodách nevíme. Nezapomeňte, že musíte na Pardubicku počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic kvůli výstavbě obchvatu. Je tam úplně uzavřený úsek mezi Hůrkami a Počápli. To omezení potrvá do konce srpna a 1. září už bude otevřený první úsek obchvatu od Kruháče na Hůrkách až po první sjezd na Sezemice a Staročernsko. A pozor, Počápli budou definitivně uzavřené od Pardubic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 3. hodina, dobrého dopoledne, jako vždy ve všední den ve znamení radioporadny. A dnes tady máme odborníka na tepelné izolace ve stavebnictví. Jmenuje se Pavel Rydlo a je průkopníkem v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. Navíc se podílí na tvorbě norem a je vedoucím pracovní skupiny pro požární bezpečnost. My se budeme zabývat hlavně efektivními způsoby ochlazení domu, ale i na tu požární bezpečnost se zaměříme minimálně v závěru našeho pořadu.
4: ale víte, jak to je. Někdy začneme úplně jinak, než jsme si představovali. A je to asi tak v pořádku. Tak pohodový den přejeme, těšíme se i na vaše dotazy.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Ještě jednou tady mohu přivítat odborníka na tepelné izolace ve stavebnictví. Je to Pavel Rydlo ze společnosti Saint-Gobain, značka Izover. Vítejte tady u nás, pěkný den.
2: Dobrý den, velmi mě těší.
1: Vy jste, pane Rydlo, průkopníkem v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. To jsem se o vás dočetla. A dá se tedy říci i podle toho, jak se tváříte, že je to tak?
2: Ještě tohle vzniklo trošku náhodou, protože vlastně většinou ty firmy se věnují výrobě jednoho typu izolace a ty vlastně ostatní k dispozici nemají. A vlastně
1: je konkurence.
2: Vlastně si konkurují navzájem, přesně tak. A u nás vlastně máme k dispozici jak tu bázi vlastně těch nejpoužívanějších izolací, jak tu zleva, tak zprava, to znamená, že jak minerální vatu, tak pěnový polystyren. A vlastně, když se využijou výhod obou těch materiálů, tak vznikají nové konstrukce, které mají oproti těm jednokomponentním řadu výhod. No a to vlastně využíváme a tím pádem vznikla celá řada nových konstrukcí, které dneska využíváme.
1: Kombinací tedy minerální vaty a polystyrenu, jak jste říkal. Je to dobré, když takhle nastane fúze firem, když se to nejlepší potom může propojit, že?
2: Je to určitě výhoda, takže jednak to vzbuzuje také důvěru, protože vlastně pokud můžete projektantovi nebo zákazníkovi nabídnout jednu nebo druhou nebo kombinovanou verzi a každá má své přednosti, tak vlastně skutečně vybírá z větší nabídky a tím pádem může se rozhodnout pro lepší řešení.
1: Mnoho lidí si řekne, no jo, když my už bydlíme, už ten náš domeček měnit nebudeme. My se budeme bavit i právě o těch materiálech a různých řešeních, jak ochladit náš dům, který už stojí u někoho mnoho let, u někoho pár let, ale pojďme tento první vstup přece jenom věnovat novostavbám, protože je takových novinek. Tak čím začít, když se budeme bavit o tom ochlazování?
2: Každý projektant má, nebo měl by mít snahu navrhnout ten dům takovým způsobem, aby vlastně jednak v zimě nebylo potřeba moc natopení, ale dneska se bavíme o té druhé části roku, o tom vlastně horkém létu, které dneska se čím dál horšejší, aby ten dům vlastně fungoval velmi dobře i v létě. Vlastně tím výborným vodítkem jsou jižní státy typu Itálie a podobně, kde už se to dělají vlastně tisíce let, že vlastně, takže jako ty principy jsou vlastně pořád podobné, akorát že v Čechách nebyly tak rozšířené a tudíž vlastně ten projektant, když se jsme třeba od začátku jenom jak tu stavbu nasituju, prostě ke světovým stranám má zcela zásadní vliv a když si můžu malinko rozhodnout, jestli trošku víc to pootočím tak, nebo druhá věc, která třeba je, na kterou se třeba nemyslí z začátku často, že jsou výborné opadavé stromy. Já můžu nasázet skutečně na tu jižní část opadavé stromy, které v zimě opadají listí a naopak v zimě mě ta část stavby se prohřívá a v létě naopak ty listy krásně stíní.
1: Ano, takže jako to začíná to u toho projektu. To
2: projekt
1: je
2: vlastně přesně tak, to je velmi komplikovaná věc a jako dá se tam hodně věcí vymyslet a naopak i hodně věcí zkazit.
1: Ano. A myslíte, že teď ten trend, jak se opravdu hodně otepluje, že budeme ty domy otáčet, že většinou jsme to chtěli mít na jih nebo na východ, ty místnosti, kde budeme nejvíc, aby tam bylo co nejsvětlej.
2: Ne, to určitě zůstane, ale bude to možná vypadat trošku jinak. Bude vlastně využívat těch technologií a samozřejmě už jenom, když vlastně si vybereme jenom třeba těch druhů materiálu a podobně, tak se nechá skutečně navrhnout ten dům tak, že vlastně v zimě má velké tepelné zisky, které potřebujeme, a naopak v létě se nám nepřehřívá, protože to umíme udělat formou konstrukcí, formou materiálu, máme hodně možností.
1: Tak a teď k těm materiálům, když jste tedy průkopníkem toho nového zateplení nebo té tepelné izolace, je to podle vás základ?
2: Je to jedna z těch důležitých věcí, protože my hodně mluvíme o tom zateplování, ale samozřejmě ono to nám funguje i v létě, takže neříkáme zachlazování, je to prostě obecně tepelná izolace, takže vlastně ty objekty, které vlastně máme dobře zaizolované, tak nám v zimě nejenom mají malé ztráty, ale v létě i malé zisky, takže přeci stíny si nám nedostává do interiéru teplo a tím pádem vlastně je lehčí, udržíme v dobré kondici.
1: No a jaké ty materiály teď se navrhují? Ono je to asi různé podle toho, jaký typ stavby je a z jakého materiálu, že?
2: Těch variant je hodně. Když si bavíme o té letní stabilitě, už třeba základem je si vybrat vhodný nosnou konstrukci, kterou vlastně obálím tou izolační obálkou, ale pokud tu třeba nosnou konstrukci udělám těžkou, tak už vím, že v létě mě bude ten dům se chovat daleko stabilněji, nebo já ho pořídím třeba v noci nachladit, tím, že otevřu okna, jenom obyčejná takováhle věc, a ta těžká konstrukce má dostatečnou stabilitu, aby vlastně za těch dalších x 12 hodin nebo 15 hodin slunce a teplot mě udržela ten interiér
1: se to naakumuluje.
2: Akumuluje chlad, přesně.
1: A to je tak těžká konstrukce.
2: Dneska skutečně je to hmotná konstrukce jako základ. To znamená, že většinou to jsou betonové, cihlové a těžké záležitosti. A ty skutečně mají tu jednu z výhod, že mají velkou teplnou akumulaci.
1: No na druhé straně tady máme dřevostavby, které se stále rozvíjejí, určitě. Jsou módní a to jsou zase lehké konstrukce.
2: Určitě tam je to těžší. Tam je to těžší skutečně, protože samozřejmě tam se to musí dělat, že bych ještě citlivější a spíš to pak tu vlastnost, kterou tu ty dřevostavby nemají, musíme dohánět potom technologiemi.
1: Právě tou izolací. Například.
2: Izolací a pak samozřejmě ty aktivní prvky typu klimatizace a podobně, protože tam skutečně už je velmi těžké, když ta hmota není nachlazená dostatečně a není tam mnoho, tak už většinou tam nezbývá prostor, než nějakou technologii to vychladit.
1: Tak jsme se dostali právě k té klimatizace. Klimatizací jsou různé možnosti, různé technologie. O nich si povíme za chvíli.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Pavel Rydlo. Povídáme si tady o různých technologiích, jak ochladit dům. No samozřejmě v zimě, až přijedete, pane Rydlo, tak zase budeme zateplovat a budeme topit co nejúsporněji, ale teď tady máme opravdu horké léto a ta horká léta asi zřejmě nastupují a ten trend takový je a je potřeba s tím počítat. Stále jsme u těch novostaveb a vy jste teď řekl takovou jednu zajímavost a říkal jste, zatím to málo kdo využívá, přitom je to tak jednoduché. Podlahové topení a chlazení s využitím potenciálu základové zeminy. Tak teď nám to opravdu polopaticky vysvětlete, o co jde.
1: To je zajímavá věc, protože my, když jsme projektovali vlastní dům před 20 lety, tak jsme říkali, s tím teplem budeme zápasit. A vlastně nejtěžší je potom v létě, když si chci upít husičku. No. Tak já zapnu tu troubu nebo pár buchet, že jo, a najednou se tam dějou věci. Že jo, a to už nám nestačí ty pasivní prvky typu žaluzie nebo trojsko nebo velká izolace, ale musí nastoupit nějaký aktivní prvky typu klimatizace. A my jsme říkali, ale my nechceme klimatizaci, protože chceme chladit efektivněji.
0: Mm-hmm. No, vlastně ušetřili.
1: Samozřejmě ten dům bude fungovat 100 let, že jo? Takže jako, má to smysl se začít zamyslet a jednou z těch cest, protože máme celoplošné podlahové topení, asi 180 metrů čtverečných, je umístit jednu chladící smyčku přímo před vylitím základů pod základy. Neboť pod naším domem je chladná zemina, kolem nějakých 12-15 stupňů a vlastně má obrovský potenciál, který já vlastně můžu využít pro chlazení celého objektu. A tak vlastně tu jednu smyčku jsme potom připojili přes obyčejné třícestní ventily a vlastně v létě nám to chladí čerpadlo, které bere 10 W a výkon to má stejné jako klasická klimatizace.
0: Takže když pečete tu husičku, tak zapnete tohle podlahové chlazení, dá se říct.
1: Já teďka třeba mám samozřejmě zapnuté, tak on vlastně běží průběžně a můžu si dovolit tomu tu husičku klidně upíct, protože vím, že mě to prostě pobere.
0: Jo, ale to máme tu novostavbu, ale je to výborné. Ono

0: Dávám to slunce, které nám pronikne do interiéru a vlastně ten účinek je nejmenší. Takže zase, kdo může, má na to prostor, třeba u té rekonstrukce, tak ta vnější roleta má velký význam.
1: Mm-hmm. To neříkáte jako první, tady to mnoho odborníků opakuje. A proto se ptám, když bychom chtěli si ty venkovní rolety pořídit už do stávajícího domu, je to drahá záležitost anebo konstrukčně náročná?
0: Já vždycky říkám, je dobré to poptat. Pozvat si tam člověka, který se v tom vyzná, aby se tam podíval, protože je to případ o případu rozdílné. Takže někde to může být komplikované, naopak někde to může být snadné. Takže nechat si udělat tu cenovou nabídku, nechat si to vysvětlit, to stojí skutečně za to, pokud zvažuji nějakou rekonstrukci dělat.
1: Ano, takže venkovní rolety rozhodně doporučujete. Pak jsem tady mluvil o výměně skel.
0: Je to další cesta, jak můžu už stávajícího objektu prostě pomoci s ochranou proti slunci. Protože vlastně máme dneska k dispozici výrazně kvalitnější a vyšší nabídku skel než před 10-15 lety a část těch skel je právě určená přesně pro objekty, které mají za úkol, nebo ta skla odrážet velkou část toho záření prostě zpátky do exteriéru. A vlastně z těch se potom stavějí ty celoskleněné objekty, že dneska až po mrakodrapy, takže není to věc úplně nová, nicméně je využitelná právě i pro každý domeček, neboť ta skla jsou čím dál levnější, dá se říct dneska.
1: No, už je to známější.
0: Přesně tak.
1: Ano, takže třeba na tu západní stranu, kde to praží potom ze západu to sluníčko, vyměnit.
0: Určitě, pokud tam nemůžu dát venkovní žaluzí, tak to sklo nám hodně pomůže.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Norský dřevo, Lenka Filipová nám zaspívala a my si tady povídáme no taky o dřevostavbách a dalších stavbách s odborníkem, který se jmenuje Pavel Rydlo. Já jsem záměrně zatím neskloňovala, protože si nejsem jistá, jestli vaše příjmení je sklonné či nikoli.
1: Já jsem radši, když je nesklonné.
0: Ano, takže Rydlo. Dobře, dobře. Budeme si pamatovat, vy máte, pane Rydlo, spoustu nápadů. Před chvílí jste tady mluvil o podlahovém topení a chlazení. Využíváte potenciál základové zeminy, u vás doma vám to perfektně funguje už 20 let. Pak jste tady mluvil, když mluvíme o chlazení domu, o různých těch žaluzích, mluvil jste o skle a taky teď se dostaneme k takovým těm úplným novinkám, těm high-tech technologiím, jak se říká, co tady ještě tolik známé není. Jednou z nich je dynamické sklo. Já vím, že to bude velmi drahé zatím, ale je dobré být připraven.
1: Určitě to je vlastně cíl, abychom měli okno s vlastnostmi slunečních brýlí, aby skutečně, když nám máme prudké sluníčko, aby to sklo poznalo, že je prostě velké slunce a dokázalo se samo zatmavit. A to dneska už existuje. Jmenuje se Sage Glass, bylo to vlastně vynalezeno pod koncernem Saint-Gobain, takže dneska už první objekty s tím jsou osazené a funguje to naprosto bezvadně. Takže jako jsme samozřejmě na začátku, znamená, že dneska je to drahá záležitost, ale doufejme, že se časem s rozšířením množství toho prodeje dostane na naprosto běžné domy.
0: Takže se to prostě zatmavuje jako brýle, když je moc toho slunce, tak se samo zatmaví.
1: Přesně tak.
0: Aha. No výborně, zatím drahé, my si počkáme. No a co akumulační PCM materiály?
1: Na těch se to taky už nějaký čas pracuje a zase ty jsou, to je nová věc v tom smyslu, že se mi využívá pro chlazení v objektu změny skupenství. To znamená, že když si to představíme, jsou to vlastně něco jako voskové kapsle zapouzdřené, maličké, které jsou, řekl bych, zapracovány třeba do desky formou něco jako sádrokarton speciální a ty kapsle mají za vlastnost, že se přibližně při 23 stupních mění z pevného skupenství na kapalné a tím pádem nám z toho okolí odebírají teplotu. A zase, když potom dojde k, řekl bych, třeba k nočnímu vychlazení otevřenými okny, tak zase ty PC materiály, ty kapsle udělají to zpátky, že se z toho kapalného mění na pevné a vy to vlastně zevnitřku nevidíte, ale vlastně ta deska, když se otepluje, tak chladí a když vlastně, řekl bych, zase se ochlazuje, tak se ohřeje.
0: Tohle už je vidět v těch nejmodernějších domech?
1: Ano, technologie. To existuje už to je to možný navrhovat.
0: Dobře, a teď pojďme k tomu, co můžeme udělat všichni a nestojí nás to žádné peníze, jenom trochu pohybu, takové to správné chlazení větráním nočním. Teď to snad vypadá, že v noci by ty teploty měly klesnout, takže větráme. Máte nějakou svou vlastní techniku osvědčenou?
1: Jako já jsem rád, že bydlíme v tom klimatickém pásmu, kdy ještě ty noci jsou kolem těch 20 stupňů, tropická noc 23 stupňů, ještě pořád u nás velká výjimka. Samozřejmě to Španělsko, Itálie na tom výrazně jinak, takže u nás skutečně, když bydlím někdy na místě, snažím se otevřít ty okna na maximum. Já naštěstí spím v prvním patře, tak mi tam nevleze zloděj, takže skutečně moje technika je otevřený velký okno a víceméně bydlím, spím tam jako ve stanu.
0: No dobře, a klimatizaci nepotřebujete v tom prvním patře?
1: No, já právě díky tomu, že mám ten aktivní systém s tou zeminou, tak jsem se klimatizaci mohl úplně vyhnout.
0: Teď jste teda ale nasadil brouk, asi myslím, mnoha kutilům do hlavy s tím vaším chlazením. No do starého domu už to asi nejde, že bychom se podkopali pod základy, nebo?
1: Já pořád vidím, že když by to někdo zvažoval, ale to není hlavní téma dnešní, tak vlastně může bagrista udělat jednu drážku vedle domů a vlastně on si do toho může do smíčku dát kdokoliv, kdykoliv, pokud má doma celoplošnou podlahovku, takže ani to není vyloučeno.
0: No ne, je to taková vychytávka, která mě vyloženě zaujala, proto jsem se k tomu vrátila. No a klimatizace jako takové ještě přece jenom rozebereme za chvíli a budeme se věnovat i požární bezpečnosti. Pokud se budete chtít, milí posluchači, na cokoliv zeptat, ptejte se.

0: Tak teď ještě v závěru naší radioporadny otevřeme téma klimatizace. Ono to vypadalo, že se tomu trošku vyhýbáme s Pavlem Rydlo, ale není to tak. Nicméně vyjmenovali jsme různé možnosti, jak si ochladit dům bez klimatizace. Ale teď si představte lidi, kteří žijí pod střechou v nějakém tom panelovém domě, anebo stačí rodinný dům v patře, když je ložnice. Tak tam už asi nic jiného nezbyde, než tu klimatizaci zakoupit. Jde to dolů ty ceny, teď jak je ten zájem, konkurence velká taky mezi firmami?
1: Určitě dneska ta klimatizace je, cenou je velmi rozdílná kvalitativně než před 10-15 rokama, takže nevyhnou se tomu ani na jihu Italové, stejně jako my, protože my v tom domě nechceme jenom žít, ale my tam chceme právě třeba i vařit, že jo? To znamená, že uděláme tam nějaké tepelné zisky a tím pádem vlastně už nám nestačí to zastínění a tak dále, ale potřebujeme tam ten aktivní prvek a to dneska bude nejčastěji pro ty rekonstrukce klimatizace.
0: Ano, ten výběr je takový, to bychom tady byli opravdu strašně dlouho, nicméně máte nějaký tip pro nás, jak tady postupovat při výběru správné klimatizace?
1: Můj tip je pozvat si zástupce firmy zkušené, která má v nabídce široké portfolio těch jednotek různých, ať se podívá na ten váš konkrétní domeček, byt a podobně a vlastně pak vybere z ty nabídky to nejvhodnější, nejefektivnější, protože i tady se může udělat lehce chyba, když se navrhne přístroj, který je předimenzovaný nebo nevhodný, nebo hlučný a tak dále, takže pozvat si odborníka.
0: Takže byste to na internetu nehledal, jen tak podle voka, podle cenové nabídky.
1: Orientačně, co se tak vyskytuje, ale pak si pozvat někoho, kdo se v tom vyzná.
0: Jasně. No a pojďme ještě jenom v krátkosti na tu požární bezpečnost, protože vy jste vedoucím pracovní skupiny pro požární bezpečnost a dokonce se podílíte na tvorbě norem. Tak co byste tady v tom případě doporučil, protože s oteplováním přichází požáry, všichni to vidíme, je to tedy hlavně v přírodě, ale může to více hrozit i našemu bytu nebo domu.
1: Ta požární či na požární bezpečnost je dlouhodobě velmi důležitý prvek pro každý dům, každý byt. Jo? A pokud má v nabídce materiály nehořlavé a hořlavé, a konstrukce různých parametrů, tak já musím hlídat, než se rozhodnu něco teda postavit, zakoupit, udělat i z tohoto hlediska, jak se to bude chovat v případě nějaké krizové situace. Že? Takže za nás prostě určitě materiály, když je to možné udělat nehořlavý, tak to udělíme nehořlavý, protože je to, můžu klidně spát. A když už se někdy něco stane náhodou, zahoří nějaká zásuvka, tak vlastně se ten požár nerozšíří, že? A ty škody jsou daleko menší.
0: No jo, myslím, že mnoho lidí, že právě už v těch starých domech, z těch starých materiálů, neobměňuje se to, tak tady mít po ruce asi jenom hasicí přístroj, mít nachystaný, kdyby náhodou něco, nebo...
1: Řekl bych, i staré domy já potřebuju třeba potom doplnit nějakými prvky, třeba proti, ať to jsou žaluzie nebo tepelná izolace a podobně, a mám většinou na výběr z více do věcí, jo? Takže nezapomínat na tu bezpečnost, je to důležitá věc.
0: Dobře, chodí nějaké kontroly taky na to?
1: Řekl bych, na každé zateplení by měl být aspoň nějaký menší projekt, že vlastně každý projektant by tuto záležitost měl vždycky zhodnotit, aby neohrožoval samozřejmě ty majitele ani ty sousedy, že jo, takže řekl bych, pravidelné kontroly nechodí. Chodí samozřejmě na firmy, že jo, kde vlastně to je zákona.
0: A vy jste určitě přísný na ty normy.
1: Řekl bych, naše normy v této oblasti jsou na vysokém standardu, řekl bych, nejlepší, mezi nejlepší v Evropě.
0: Naším hostem byl dnes Pavel Rydlo ze společnosti Saint-Gobain, značka Isover. Děkujeme moc za návštěvu a ať se nám dobře spí.
1: Mějte se hezky. Těšilo, hezky.
0: Naschledanou.

0: Jak už je naším zvykem, díváme se do kalendária krátce před 12. hodinou a čtu tam, že dnes je to už 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách ve městě Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. Co to je olympiáda? Tak to je dnešní letní téma pro děti a Petru Beránkovou.
1: Že cvičíš někde na nějakém hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej. Fotbal.
6: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
7: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horolezectví.
8: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
9: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
9: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
10: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
9: Medaile a pohár.
10: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
9: Bramborová a zlatá.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: možná podařilo vás úplně ukolíbat, ale to není naším cílem. Honza Vamberský naopak, vstávej Honzo. Kolik je hodin? Máš čas už pomaličku
1: ano,
0: na vysílání?
1: Ano, mám čas. A dneska to bude živé v našem vysílání. Spojíme se třeba s Várou Soukupovou, protože policisté řeší čím dál více případů deepfake, tedy zneužití vizuální identity ke tvorbě podvodných fotografií anebo videí bohužel s pornografickým obsahem. Tak. Za mě by tohle teda jako opravdu měli zakázat. No.
0: To je skutečně závažné téma. Tak a něco takového na osvěžení ještě, určitě už tam bude nějaké to zatmění v pozvánkách, už to se chystáme na
1: nevidím,
0: to.
1: Ale na večer se chystám. Ano, nezapomeňte na to, dnes po 19. hodině.
0: No počkej, až zítra, ty jsi zase předběhnutý.
1: Fakt,
0: no, jasně, 12.
1: A jo, vlastně.
0: No, dnes jsou poslíčci a zítra těším. To vypukne ve velké.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak si ještě můžeme hezky zahrát. Iveta Bartošová, jestli patříte mezi její milovníky, tak tady její píseň Když láska schází a dobrou chuť k obědu přejeme.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice kvůli suchu preventivně vyzývají lidi k šetření vodou. Radnici v Litomyšli se nedaří sehnat firmu na úpravu nábřeží Loučné. Inflace v červenci meziročně zrychlila. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Lidé na Pardubicku by měli kvůli suchu šetřit vodou. Doporučuje to magistrát kvůli dlouhodobému nedostatku deště a nízkému průtoku řeky Chrudimky v Nemošicích. Opatření se týká Pardubic a okolních obcí. Lidé mohou vodu dál běžně používat, město je ale žádá, aby s ní zbytečně neplýtvali.
2: Lidé by podle magistrátu měli omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénu nebo mytí aut pitnou vodou. Město doporučuje také co nejvíc využívat zachycenou dešťovou vodu. Pokud se sucho bude dál zhoršovat, město přijme další opatření. Z Pardubic a Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Radnice v Litomyšli chce pokračovat se zvelebováním nábřeží řeky Loučné. Připravuje proto třetí etapu úprav ulice Vodní Valy, a to v úseku od Smetanovy lávky až po kino Sokol. Měly by tam mimo jiné vzniknout vyhlídkové plošiny a širší chodník. Město už má připravenou koncepci, opakovaně se mu ale nepodařilo najít dodavatele prací. A tak letos přistoupí alespoň k částečným úpravám, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: Na rohu ulice Vodní Valy a Osická vznikne takový nový veřejný prostor, takový malý parčík, a bude v tomto místě skultivováno kontejnerové hnízdo, bude skované za takovou zítkou.
0: Dřevěné barokní sochy z Vraclavy na Orlicko-Ústecku se po 40 letech vrátí na Horu Matky Boží v Králíkách na Svitavsku. 28 soch zobrazuje výjevy z Ježíšova utrpení a původně byly umístěné v kaplích podél poutní cesty. Před převozem je restaurátoři ošetřili, aby cestu bezpečně zvládli. Nově budou k vidění v ambitu kláštera a veřejnosti by se měly představit koncem srpna. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
4: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
0: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Blíže nespecifikovaný předmět máme hlášený z dálnice D11, leží za 6. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré úterní poledne z Pardubic přejeme, tak jsou tu zase vaše vzkazy a pozdravy, moc rádi je budeme vyřizovat a přidávat k tomu písničky z našeho playlistu. Těšit se můžete na Karla Gota, na Abu, taky na Dalibora Jandu, na Radka Tomáška, kterého tu máme v playlistu, stejně jako Roje Orbis, na Evu Farnou a kapelu Miraj. Pavel Bobek je připraven na vaše případné přání zaspívat, stejně jako Cyndi Lauper, Valdemar Matuška nebo Janek Ledecký.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stromy Babiho Daňka na začátek písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď už čekáme vaše e-maily, SMSky a telefonáty. Telefon fouká na čísle 726 46 48 48, e-maily můžete posílat do schránky s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz a SMSky pište ve tvaru Pardubice mezera krátký text vašeho pozdravu na číslo 90 011 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A kdo bude otevírat dnes? Dobrý den.
3: Dobrý den, Jarka a Dalibor Janda.
1: Jarka a Dalibor Janda, dobře. Jo. Tak je to připravené. Ráda se stalo, mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: posluchači. Dáme řeč na telefonu 726 46 48 48. Někdo už by chtěl dát řeč. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vamberský. Tady je paní Eva a chtěla bych nechat zahrát vnučce Zuzce, jo, k svátku dnešnímu. Všecko nejlepší, hodně zdravíčka a hodně úspěchu, bude se vdávat
0: příští pánečku.
1: Rok. No, tak máme takovou událost. No a nevím, jestli to bude slyšet, prostě oni tady tohleto moc nemusijou, no ale to nevadí. Takže a chtěla bych písničku od Aby.
0: Od Aby, dobře, je připravená. Jo? Tak ji posíláme.
1: Dobře, děkuji vám.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, písně.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opět na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Zuzka z Ostravy.
1: My zdravíme do Ostravy.
2: Ano, a já mám v Pardubicích ve Svítkově přízeň, která tam taky má dneska svátek Zuzka, tak bych chtěla Zuzce Vojtěchové a dceři Zuzce popřát hezký sváteční den a písničku nechám na vás, nějakou vyberte.
1: Koťák, je teď připraven.
2: Dobře. A panu Florianovi Bělákovi moc děkuji za dnešní ranní přání, kdy mi přál taky k svátku.
1: Dobře, no my také gratulujeme. Já nevím proč, ale dneska mám středu. Já už jsem přál kamarádkám Klárám. Tak no mi všechny odepsali, že to přeposlali svým kamarádkám Zuzanám. No, tak.
2: Hlavně, když to tak jede, děkuji.
1: Tak jo. Tak hodně zdraví přejeme, mějte se hezky, děkuji. Naslyšenou.
2: Ahoj, no.

Karel Gott obdivoval Beatles, tohle hudební legendu ve své písni, právě teď 3,5 minuty po 1:15 v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Za malou chvíli budeme pokračovat, to už se ale vrhneme do druhé poloviny, tak pro jistotu ještě připomeneme kontakty, telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Ale teď jedna slovenská, tady je kapela PH a jejich Deň mezi nedělou a pondělkom.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A jak jsme slíbili, tak pokračujeme dalším z vašich pozdravů. Tentokrát k dnešním 88. narozeninám budeme hrát babičce Mirušce Jurišové. Hodně zdraví a štěstí přeje celá velká rodina. A taky Radek Tomášek.

0: víc. Radek Tomášek a někdo opět na telefonu, kdo nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup a já bych poprosil nějakou kantriovku.
0: Ano.
1: To je jedno, jakou kantriovku.
0: Dobře, no Pavla Bobka tady máme.
1: No, může být.
0: Dobře, a komu to bude, Pavel Bobek?
1: No, je to Alence do Jičína nebo do Okřínku, bude mít ve středu nebo ve čtvrtek svátek, tak jí přeju hodně zdraví, vše nejlepší, ať si jej splní, co si přeje, dále její babičce Stáně Pergderový, zdravím jí a potom všem posluchačům a vám do rádia.
0: Tak děkujeme, zdravíme vás, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Pavel Bobek, Víc nehledám, tak jdeme na další z vašich vzkazů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A teď pánu, kterého je velká bitka v této hodině. A ne, není to Dalibor Janda, ten už má odspíváno. Je to Janek Ledecký, píšete dobrý den, zahrajte všem posluchačům Janka Ledeckého, díky Boženka. A Zdena se připojuje, píše milé rádio, zahrajte prosím písničku od Janka Ledeckého. Zavařuji okurky, tak mám fofr, děkuji.

Týden má jenom 7 dní, postěžoval si nám Jan Kledecký v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A my teď čekáme na další vaše pozdravy, protože už máme volno v této hodině, tak můžete psát a nebo ideálně telefonovat na 726 46 4848. To je telefonní linka vedoucí přímo do živého vysílání a máme také e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Tak budeme hrát teď Dominikům a Dominikám a to od dvojity, který si sice přeje babouky, ale my nehrajeme na přání ve všední den.

Mr. Roy Orbison v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, teď SMSka, která dorazila na číslo 90 011 04. Tam nám píše Eva: prosím, zahrajte mi Evu Farnou a Miraj, myslím, že jste je hlásil. Hlásil, vzpomněla jste si dobře.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: překladu to znamená čas od času. Cindy Lauper zpívala u nás, tuhle písničku zpívá Leona Machálková a zpívá v ní Dej zpátky čas. No nevrátíme ho 4 minuty po 1:15, ani náhodou, tak ale ještě tu máme jedno přání k vyřízení.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Konkrétně píše Tonička a Tonička píše, kdyby tam byl Valdemar Matuška, je, to byste mě moc potěšili při práci na zahrádce. Tady ho máte.

0: děkuju, že jste mi to připomněli. Já bych úplně zapomněl ještě na jeden e-mail, který se mi tady schoval. Dnes naše narozeninové přání letí do Kunčiny u Moravské Třebové, a to konkrétně Lidušce Kalábové. Milá Liduško, k tvým dnešním narozeninám ti chceme popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. A to ti z celého srdce přeje manžel Jareček, sestra Maruška, kamarádky Aničky a neteř Hanka s rodinou.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Policie řeší čím dál více případů zneužití identity k výrobě pornografie. Budova bývalé telegrafie v Pardubicích je zbouraná, nahradí nová fakulta Univerzity Pardubice. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci. Právě ti se ale často takového jednání dopouštějí. Popisuje vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřina Vokrouhlíková.
2: Děti zneužili takzvaný svlékací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářely falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
1: Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dříve vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby, kam studenti chodí na praxe.
3: Celý pozemek by mohl být vyklizený v polovině září. Univerzita za demolici zaplatí zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Telegrafia vznikla v roce 1919 jako výrobce telefonní, radiové a radarové techniky. Po znárodnění se stala součástí Tesly. Výroba skončila v roce 1989 a areál začal chátrat. Z Pardubic a na Svobodová Český rozhlas.
1: Konírna zámku v Lančkrouně na Orlicko-Ústecku bude nově bezbariérová. Informuje o tom město, které tam instaluje novou schodiště. Plošinu. Hotová by měla být do podzimu. Hlavní zámecká budova je lidem s omezenou pohyblivostí přístupná díky výtahu, který radnice nechala postavit před déle než 10 lety. Bezbariérový přístup do konírny zatím chyběl. Lidé tam v patře najdou stálou expozici o skladateli Jindřichu Pravečkovi a o medailérovi Zdeňku Kolářském. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záležet na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud se jejich rozpočet příští rok nenavýší, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 60 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pokud míříte na sousední Hradecko, čekejte komplikace na silnici nižší třídy v Novém Bydžově. Bourala tam dvě osobní auta. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v pražském Výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomínu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnili i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: A vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na její vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohle to je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jakou blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběji, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokový jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují? Pokud by to šlo.
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kartochilovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli

0: takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofon, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutý. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
1: To přišel tedy zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
0: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná jeden, dva, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
1: A pak hnedka zpátky
0: jo.
1: Výběru.
0: Jo.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čukem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát. Jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říká, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně se to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci.
0: Jo, a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku té změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Jsem postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlednutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. Já nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Je to čas. No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas, to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Řeky a potoky v Pardubickém kraji mají málo vody. Vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v případu vězněné a týrané ženy ze Siřemy. Lidé se mohou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V řekách a potocích v Pardubickém kraji dál ubývá voda. Kvůli suchu jsou nízké průtoky třeba na Chrudimce, Tiché Orlici nebo Třebovce. Voda ubývá také v přehradách. K minimu se blíží hladina Pařížova na Doubravě. Informovalo o tom Povodí Labe.
2: Nejhůř jsou na tom menší toky ve středních a nižších polohách. Některé už místy úplně vysychají a v korytech zůstávají jen malé tůně, ve kterých přežívají drobní živočichové. Hladina klesá taky na přehradě Seč, Hamry nebo Pastviny. Současná situace podle Povodí Labe připomíná suché roky 2015 a 2018. Kvůli teplému počasí a nedostatku srážek se může dál zhoršovat. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová dostala peníze od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy německých hrobek. Náhrobky významných osobností města z doby, kdy v něm žilo převážně německé obyvatelstvo, se nacházejí na naučné stezce. Letos poprvé na jejich opravu přispěl také stát, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Rozhodli jsme se vybrat hrobku Konráda Steinbrechera, což byl významný textilní průmyslník a zároveň bývalý starosta města. Aktuálně máme na hřbitově naučnou stezku, na které je 39 významných hrobů osobností v historii našeho města.
0: Tresty v případu opakovaných znásilnění a uvěznění ženy v Siřemi na Lounsku platí. Pravomocně je potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák, který ženu 3 měsíce držel ve sklepě, brutálně ji týral, byl a opakovaně znásilňoval, dostal trest 15 let vězení. Jeho partnerka, její dcera a dceřin přítel Novákovi pomáhali. Například ženě nosili jídlo, když byl pryč. I jejich tresty soud potvrdil. Za mřížemi stráví od 5,5 do 6 let vězení. Podle soudu jde o výjimečný případ, který svou mírou brutality se úplně vymyká dalším trestním kauzám. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj mohou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
4: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
0: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer ještě zeslábne. Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími teplotami 12 až 9, v údolích až 5 stupňů Celsia. A zítra čekejte v regionu většinou jasno a středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů. Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11 za 12. kilometrem ve směru na Prahu. Tam boural kamion. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahují záchranáři a v místě se tvoří kolona, je dlouhá asi 3 kilometry. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už 30 případů zneužití cizí podoby k výrobě falešné pornografie museli od začátku roku řešit policisté po celém Česku. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. A nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to třeba od Michala Tučného, Eltona Johna, také od Cher, od Elánu nebo Petra Nováka.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Jedna velká countryová klasika, písnička, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. A nestárne ani šarmantní osobnost, to je už letos 30 let, tahle velké anketě, kterou vyhlašuje rok co rok Český rozhlas, zná už samozřejmě desítku finalistů svého 30. ročníku, patří mezi ně hrabě František Kinský, opět se probojoval Jakub Kvášovský do desítky, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, znovu jsou ve finále, ale také Daniel Stach s Naďou Konvalinkovou. Nechybí mezi finalisty ani Lucie Výborná, Tatiana Medvecká a Saskia Burešová. Tak právě pro těchto 10 můžete do konce září hlasovat, a to buď elektronicky na e-mailu sarm@rozhlas.cz, případně SMS-kou ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. A jestli nejste na ty internety ani na ty chytré telefony, tak můžete poslat hlas taky klasicky poštou, a to na adresu Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Za zaslané hlasy vás samozřejmě budeme odměňovat pečlivým losováním, vybereme z vás hlasujících výherce mnohých cen, tou hlavní je opět digitální televizor, barevný také digitální rádia, mobilní telefon a nebo další drobné ceny. No ještě zbývá zmínit, kdy se bude konat slavnostní gala večer, tak to bude 23. října, pozor, ne až v listopadu, ale už 23. 10. v 19 hodin opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a především kvůli stále dokonalejší umělé inteligenci byl na začátku letošního roku zapsaný do trestního zákoníku nový trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Příslušný paragraf má číslo 191a a za výrobu kompromitujících fotografií anebo videí počítá až s dvouletým vězením. Podrobnosti k novému trestnému činu zjišťovala redaktorka Barbora Soukupová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, kolik případů šíření falešné pornografie už vlastně policisté museli od začátku roku řešit?
1: Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření policie registruje ve 28 případech po celém Česku. To je statistika za první půl rok od začátku platnosti novely. Podařilo se zatím objasnit dva případy a zbylé se stále vyšetřují, říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
2: Za statisticky objasněný skutek považujeme takový, u kterého bylo zahájeno trestní stíhání proti konkrétní osobě nebo bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. Dále pak případy, které byly vymezeným způsobem vyřízeny nebo odloženy přímo v přípravném řízení.
1: Nejvíc případů, celkem 5, řešili policisté ve Středočeském kraji a hned druhý je se 4 případy Pardubický kraj. Právě tady policisté jen před několika dny informovali o typickém případu takzvaných deepfake. Mladík zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým.
0: Co mají vlastně lidé dělat, když by se jim stalo něco podobného?
1: Policie vyzývá všechny oběti, aby neodkládali řešení situace a obrátili se na ní. Zároveň by si měli schovat všechny možné důkazy, snímky, obrazovky s falešnou fotografií nebo s komunikací s pachatelem. Doporučuje také rodičům, aby s dětmi mluvili o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu. Právě mladí lidé se totiž často dopouští těchto činů. Podle policie i podle vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřiny Vokrouhlíkové.
3: Děti zneužili takzvaný svlekací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářely falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
1: Tyto případy pak obvykle ve spolupráci s policií řeší škola jako kyberšikanu, protože děti nejsou trestně odpovědné. Linka stoponline.cz slouží k nahlašování závadného obsahu na internetu, ale zatím ji ještě nikdo nevyužil k oznámení konkrétního zneužití identity k výrobě a šíření v pornografie, kterého by se dopustil někdo dospělý.
0: Tak tolik tedy nový trestný čin, kterým už zaplať pán Bůh je trestný čin, kterému se říká zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Probrali jsme ho s Barborou Soukupovou. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Olympic hrál. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice je přesně 14:30 a Jan Vamberský nabídne za chvíli další písničky, které nestárnou, a to od Elánu anebo od Petra Nováka. Ale teď připomínáme zítřejší úplné zatmění slunce. Jsou na něj nachystaní i brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jenom částečné, tak právě tam měsíc zakryje slunce na několik minut úplně celé.

0: Na pěti stanovištích tak mají připravené fotoaparáty, kamery a desítky objektivů i se speciálními filtry. Jak se dozvěděl reportér Marek Hensel, tak získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se skládá.
1: Zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech pěti stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubic.

0: Hvězdičko blízkavá, to je písnička o tom, že první láska většinou skončí tak jako v téhle písničce, prostě špatně. Jenom málo kdo má to štěstí, že první láska vydrží na věky, třeba jako v pořadu Zlatá láska. Teď o prázdninách na vaše vyžádání každý všední den po 21. hodině můžete poslouchat ty nejdojemnější příběhy lásky, která vydržela víc jak 50 let. No ale pojďme teď od Zlaté lásky k Zámeckému létu. To jste si také vyžádali a tak opět toto léto putujeme po zámcích a šlechtických sídlech našeho kraje. No a průvodcem je nám zámecký pán František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Thurn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Thurn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodilo, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

Beatles bylo víc, zpívala Karel Zich a vy nezapomeňte, že Český rozhlas pro vás chystá jedinečný hudební zážitek, a to na 1. září od 15.30 na nádvoří zámku tady v Pardubicích. Bude to náš exkluzivní narozeninový koncert. Na pódiu uvidíte Petru s Mirkem, Václava Tobermana, kapelu JK Band a jako zlatý hřeb odpoledne narozeninového vystoupí zpěvák Michal Hrůza. Tak můžete přijít úplně všichni, vstupné je zdarma, nebudete platit ani korunu a ještě si navíc užijete báječné odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice. Teď Anaka, zavírám oči.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny záchranky v České Třebové. Policie řeší čím dál více případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO, motoristé propadli. A počasí na zítřek v kraji čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Bude na výjezdu do města u silnice první třídy číslo 14 směrem od Svitav. Kromě zázemí pro výjezdové posádky bude její součástí také sklad zdravotnického materiálu a pneumatik zásahových vozidel. Základna by měla začít fungovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027, případně v prvním čtvrtletí roku 2028. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíce případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
6: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
7: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
6: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Radnice v Litomyšli chce pokračovat se zvelebováním nábřeží řeky Loučné. Připravuje proto třetí etapu úprav v ulice Vodní Valy, a to v úseku od Smetanovy lávky až po kino Sokol. Měly by tam mimo jiné vzniknout vyhlídkové plošiny a širší chodník. Město už má připravenou koncepci, opakovaně se mu ale nepodařilo najít dodavatele prací. A tak letos přistoupí alespoň k částečným úpravám, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
8: Na rohu ulice Vodní Valy a Osická vznikne takový nový veřejný prostor, takový malý parčík, a bude v tomto místě skultivováno kontejnerové hnízdo, bude skované za takovou zítkou.
5: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9, v údolí až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu většinou jasno a středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak zítra slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto se střetlo s dodávkou před 42. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak si představte, že na měsíci stoupla teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství CO2. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země. No tak o tom si řekneme víc v dnešní ověřovně s Naděou Kubínkovou a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Haničku písničku, také na Michaela Jacksona, na Vítězslava Vávru, na Karla Gotta a teď i na Haberu.
1: Dobré odpoledne a já.

0: Česká písnička se nám vznášela, létala si s radostí, no kdo by to nebral, víte. Teploty venku konečně klesly pod tropickou třicítku, už je tam mnohem dýchatelněji, ale třeba před 11 lety v roce 2015, to jsme se pěkně pařili, to bylo přes 35 stupňů.
1: Počasí.
0: Voláme teď i Mricha Drapáka do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Pane Drapáku, pojďte nám prozradit, jak to s tím počasím bude vypadat. Zajímá nás třeba zbytek dnešního dne, jestli třeba se počasí neumoudří a nesprchne?
2: Neumoudří, nesprchne, bohužel. Bude spíše nějaký jasno, pojasno, během noci potom ještě další ubývání oblačností. Ty teploty dneska maximálně do příjemných 27 stupňů Celsia. A vítr ještě bude teďka foukat mírný ze severních směrů, 2-6 metrů sekundu teprve na večer bude slábnout. I v noci už trošku bude příjemněji, ty nejnižší teploty klesnou na 12-9 stupňů. U dolích může být někde až kolem 5. A zítra přes den počasí velice podobné. Většinou jasno, maximální teploty 24-27 stupňů, jenom na severovýchodě kraje tam může být o něco chladněji, 21-24 stupňů. A vítr opět slabý, ale během opět mírný ze severních směrů 2-6 metrů za sekundu.
0: Tak jsme vlastně za polovinou prázdnin. Jak to vypadá s letními tropy? Vrátí se ještě nebo už ty teploty budou minimálně třeba ještě do konce tohoto týdne pod tropickou třicítkou?
2: Tak tropy se nám určitě vrátí tento týden ještě. Bohužel srážky zatím do konce týdne žádné nečekáme. Takže spíše převážně nějaký jasno a polojasno. A ty teploty postupně budou stoupat. Ve čtvrtek bychom se mohli dostat někam už 28-29 stupňů. Pátek už to vypadá, že bychom mohli překročit opět tu tropickou třicítku do nějakých 31. Nejteplejší zatím vypadá víkend. Tam by ty teploty opět dosahovaly nějakých 31-35 stupňů v neděli. Před nějakou zvolněnou středovou frontou, která by nás měla přecházet z neděle na pondělí, takže snad už příští týden by ta fronta mohla přinést nějaké srážky a i postupné ochlazování.
0: Říká jim Rich Drapák, děkujeme do Hradce Králové, hezké úterý přejeme, naslyšenou.
2: Tam taky hezký den, naslyšenou.

0: Také legenda, tahle písnička. Citronová holka, Víťa Vávra, bývalý bubeník, kterého nebavilo sedět vzadu, potřeboval být vepředu, tak využil svého druhého talentu na zpěv a začal zpívat a bubnovat ve své kapele, nechal někoho jiného. To byla tedy Citronová holka, ale teď na jiné téma. Možná jste totiž i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota. I když tam není vlastně žádný oxid uhličitý. Někteří lidé na základě toho začali v komentářích spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Tak na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna a na co přišli, nám poví redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Takže to, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním Země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíce Zemí už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětluje to odborník na měsíc Pavel Gazdbil, který působí v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vhodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: A takže každé vesmírné těleso, které má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: A co tady za oteplení měsíce stojí?
1: Tak paradoxně nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul a kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností. Je to příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z toho kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru.
0: Přesně tak. Říká Naďa Kubínková, to byl dal

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Yes, we can.
1: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
2: Všechno nejapně.
1: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, ty jsi to dokázal!
1: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: 3,5 minuty před 3:15. Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody, a patří mezi ně i mýval severní, který se do Polska a i k nám do Česka dostal z Německa. Malé šelmě s tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách velmi daří, ovšem na úkor původních živočišných a rostlinných druhů. A tak od roku 2022 je povolený jeho celoroční odstřel. V malé výsce pod polskou Vratislaví je ale místo, kde se snaží mývala z přírody dostat bez zabíjení. Veterinář Grzegorz Dziwak tam totiž už 10 let provozuje mývalý útulek, kterému říká Šopovisko, a reportérka Kateřina Havlíková se tam zašla podívat.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší, občas si pomrukují, občas tak vrknou, jsou slyšet, když si hrají nebo když se perou o krmivo. Nejvíc zvuků ale mezi sebou vydávají mámy s mláďaty, to je celá škála vrčení, pištění.
1: Říká veterinář Grzegorz Dziwak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali. A jeden pán nám přiveze další dva v pátek, takže ten počet se dost mění. Ještě se nám sem pár voliér, každá pro 50 mývalů vejde. Ještě 2 roky budeme schopni nové mývaly přijímat. Co bude pak, to uvidíme.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže 2 samice a pojmenovali je Šedivá a Černá.
2: Nejdřív jsem myslel, že budu mít jen 2 mývaly. Nikdy jsem si nemyslel, že jich bude víc. Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil. Tak jsme postavili tady tu první voliéru 4x10 metrů, kde žili s fretkami. Mývaly se dobře snáší i s jinými zvířaty, když jsou na ně zvyklí od malička. Třeba tu s nimi žila i vidra.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Je jí 10, ale není ze všech nejstarší. Starší je třeba Renata, které je 11, a ještě starší je Věslav. Jeho přesné stáří sice nikdo nezná, ale vypadá hodně staře. Všichni tu mají jména, všichni jsou očipovaní. Veterinář Grzegorz Dziwak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: My je nezabíjíme, neuspáváme je. Je to proti veterinární etice. Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata. Takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili. Dostávají hračky, ale vyhrají si i s ořechy. Umí je sami otevřít, jsou opravdu vynalézaví, na což je potřeba myslet i při stavbě voliér. Takže jsme třeba postupem času přišli na to, že běžné kliky u vstupních branek musíme nahradit kulatými. Ty jediné neumí otevřít.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně. Ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. To znamená, že je schopný si najít zásoby potravy, má široký záběr. Navíc je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroji. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie, nebo plazy, nebo netopíry. Nemůžeme ho z toho vinit, je to šelma, je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za držení v zajetí a vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Memoriádě se dnes můžete těšit na scénky vybírané Patrikem Rozehnalem a Petrou Černockou. Po 17. hodině Petr Seidl shrne aktuální události úterý s datem 11. srpna, ale nám z dobrého odpoledne zbývají ještě písničky, které nestárnou od Ivety Bartošové a kapely Queen, a ještě samo sebou i pravidelný prvek dobrého odpoledne. A tím je spotřebitelský servis. Tentokrát napsala svůj dotaz paní Růžena, koupila si kuchyňský strojek, který ale nevyhovuje, protože při strouhání zanechává velké kusy potravin, které nelze použít pro dítě.
1: Reklamace nebyla uznána s odůvodněním, že to není závada, ale vlastnost, a prodej si ani servis s tím prý nic neudělají. Paní posluchačko, on při strouhání vždycky nějaký zbytek zůstane a jestli je velký nebo malý, je otázka k posouzení a obávám se, že na to žádná norma asi nebude pamatovat. Můžete zkusit nezávazně oslovit některého soudního znalce, ale nejsem si tak jistý, že dostanete jednoznačnou odpověď.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice kvůli suchu preventivně vyzývají lidi k šetření vodou. Polička má zrevitalizované náměstí Bohuslava Martinů. Práce trvaly rok a půl. Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Zítra čekejte v kraji většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé na Pardubicku by měli kvůli suchu šetřit vodou. Doporučuje to magistrát kvůli dlouhodobému nedostatku deště a nízkému průtoku řeky Chrudimky v Nemošicích. Opatření se týká Pardubic a okolních obcí. Lidé mohou vodu dál běžně používat. Město je ale žádá, aby s ní zbytečně neplýtvali.
2: Lidé by podle magistrátu měli omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Město doporučuje také co nejvíc využívat zachycenou dešťovou vodu. Pokud se sucho bude dál zhoršovat, město přijme další opatření. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Polička si převzala od dodavatele zrevitalizované náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Zásadní změna tohoto místa trvala rok a půl a stála skoro 50 milionů korun. Další podrobnosti přidává mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Nyní zbývá pouze doladit a zprovoznit vodní prvky, řeší se úprava regulace vodního toku v potůčku. Projekt zahrnuje nové atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary a kostelu, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, novou dlažbu, kašnu odlitou z bronzu.
0: Dřevěné barokní sochy z Vraclavy na Orlicko-Ústecku se po 40 letech vrátí na horu Matky Boží v Králíkách. 28 soch zobrazuje výjevy z Ježíšova utrpení a původně byly umístěné v kaplích podél poutní cesty. Před převozem je restaurátoři ošetřili, aby cestu bezpečně zvládli. Nově budou k vidění v ambitu kláštera a veřejnosti by se měly představit koncem srpna. Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové, ti dostali pravomocně tresty od 5,5 až do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 v údolích až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu většinou jasno a středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak zítra slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11, konkrétně se stala na 12. kilometru ve směru na Prahu. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 8.

0: chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině. Humoriáda.

0: tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. Jsem, a ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočila. Ona je prostě, má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky Budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak To já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sesednost. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšim, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: zase
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. No já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si jí snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když si vemu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, tak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900, přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás takto počúvám, dob co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého, pan Kopecký, to byl...
3: Dobře,
5: dobře.
3: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli o čud dřív. A já nevím, co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovovaný nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Co mi to vyšlo, tak jsem říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic, musím sám.

0: co přijde na svět?
1: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
0: Proto se ptám.
1: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
0: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
1: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
0: Jo.
1: No jo, to je už asi to stáří přichází.
0: To je ta babičkovská role.
1: No jasně.
0: Se
1: jasně.
0: Prostě ozývá.
1: No pozor, vnučka, ty je 15. No. To je tragédie, to no, už tak, není ono.
0: To je pár let a bude pravnučka.
1: Aha.
0: No,
1: to se budu muset hodně držet.
0: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
1: Já nevím. Já jsem si teď pořídil novýho pejska. A co když se dožije 15 let?
0: No, tak prožijete sporu krásnou dobu.
1: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra býval v těch estrádech, už televizních, ale byl to šikovný chlap.

0: Chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho Koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
2: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá stůla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
0: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
0: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
0: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
0: určitě,
1: zpěvaček.
0: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
0: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Haló.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás Patriku taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. No, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pa, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj. To je takový jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr Zezdovny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školy. Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Jsou tady Marie Smědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Rychle. Ondro Frkavy, já jsem neslyšel, omlouvám se. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice, i nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. No pán, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řeky a potoky v Pardubickém kraji mají málo vody. Do konce listopadu bude uzavřený spodní vjezd do Pardubické nemocnice. V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. V kraji zítra čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. V řekách a potocích v Pardubickém kraji dál ubývá voda. Kvůli suchu jsou nízké průtoky třeba na Chrudimce, Tiché Orlici nebo na Třebovce. Voda ubývá také v přehradách. K minimu se blíží hladina Pařížova na Doubravě. Informovalo o tom Povodí Labe.
3: Nejhůř jsou na tom menší toky ve středních a nižších polohách. Některé už místy úplně vysychají a v korytech zůstávají jen malé tůně, ve kterých přežívají drobní živočichové. Hladina klesá taky na přehradě Seč, Hamry nebo Pastviny. Současná situace podle Povodí Labe připomíná suché roky 2015 a 2018. Kvůli teplému počasí a nedostatku srážek se může dál zhoršovat. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Kvůli opravě parkoviště je dočasně uzavřená spodní vrátnice Pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá do konce listopadu, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
4: Z důvodu zvýšené dopravy v těchto místech bude omezeno parkování aut u budovy číslo 3, kde sídlí porodnice, gynekologie a urologie. Nově je však přístupná již zrekonstruovaná část parkoviště Kyjevská sever, a tak prosíme řidiče, aby využívali i tamnější parkovací kapacity.
2: Změna platí také pro výjezd z nemocnice. Ten dočasně vede pod nemocniční lékárnou na Kyjevskou ulici. V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich výstavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Koclířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
5: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
6: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
7: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
6: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj mohou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9, v údolích až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu většinou jasno a středoční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak zítra slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: S
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubicka. Dvě osobní auta bourala na silnici číslo 322 mezi Zminým a Dašicemi. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Představte si, že už 30 případů zneužití cizí podoby k výrobě falešné pornografie museli od začátku roku řešit policisté po celém Česku. Nový trestný čin, spojený převážně s umělou inteligencí, byl do trestního zákoníku dopsaný v lednu a tématu se budeme věnovat už za malou chvíli. Připomeneme si taky ranní povídání s Tomášem Žitkem, novým ředitelem Pardubické konzervatoře, a prohlédneme si rozkvetlou zahradu uprostřed sídliště. Tak takový bude úterní den v kraji s datem 11. srpna. A za malou chvíli začneme s pravodajským souhrnem z Pardubického kraje.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
9: S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 8,5 minuty po 17. hodině. Úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje s zpravodajským souhrnem dnešního dne z Pardubického kraje, který připravila Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny, základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Bude na vjezdu do města u silnice první třídy číslo 14 směrem od Svitav. Základna by měla začít fungovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027, případně v prvním čtvrtletí roku 2028. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Podrobnosti k tématu už za okamžik. Lidé na Pardubicku by měli kvůli suchu šetřit vodou, doporučuje to magistrát kvůli dlouhodobému nedostatku srážek a nízkému průtoku řeky Chrudimky v Nemošicích. Opatření se týká Pardubic a okolních obcí. Lidé mohou vodu dál běžně používat, město je ale žádá, aby s ní zbytečně neplýtvali. Polička si převzala od dodavatele zrevitalizované náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Zásadní změna tohoto místa trvala rok a půl a stála skoro 50 milionů korun. Další podrobnosti přidává mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Projekt zahrnuje nové atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary a kostelu, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, novou dlažbu, kašnu odlitou z bronzu.
2: Z kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi se dnes vracejí poslední dřevěné barokní sochy do kláštera nahoře Matky Boží v Hetči u Králík na Orlicko-Ústecku. Nově budou k vidění v ambitu kláštera a veřejnosti by se měly představit koncem srpna. Moravská Třebová dostala peníze od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy německých hrobek. Náhrobky významných osobností města z doby, kdy v něm žilo převážně německé obyvatelstvo, se nacházejí na naučné stezce. Letos poprvé na jejich opravu přispěl také stát. Více k tématu nabídneme kolem 6:45. Malá rozkvetlá zahrada zdobí okolí jednoho domu v Pardubických Polabinách dobrovolně a na vlastní náklady se o ní stará jedna z obyvatelek domu. V našem vysílání se na Polabinskou zahrádku podíváme krátce po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Především kvůli stále dokonalejší umělé inteligenci byl na začátku roku zapsaný do trestního zákoníku nový trestný čin, a to zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Příslušný paragraf má číslo 191a a za výrobu kompromitujících fotografií nebo videí počítá až s 2letým vězením. Podrobnosti k novému trestnému činu zjišťovala reportérka Barbora Soukupová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolik případů šíření falešné pornografie už policisté museli od začátku roku řešit?
1: Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření policie registruje ve 28 případech po celém Česku. To je statistika za první půl rok od začátku platnosti novely. Podařilo se zatím objasnit 2 případy a zbylé se stále vyšetřují, říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
2: Za statisticky objasněný skutek považujeme takový, u kterého bylo zahájeno trestní stíhání proti konkrétní osobě nebo bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. Dále pak případy, které byly vymezeným způsobem vyřízeny nebo odloženy přímo v přípravném řízení.
1: Nejvíc případů, celkem 5, řešili policisté ve Středočeském kraji a hned druhý je se 4 případy Pardubický kraj. Právě tady policisté jen před několika dny informovali o typickém případu takzvaných deepfake. Mladík zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým.
0: Co mají lidé dělat, pokud by se jim stalo něco podobného?
1: Policie vyzývá všechny oběti, aby neodkládali řešení situace a obrátili se na ní. Zároveň by si měli schovat všechny možné důkazy, snímky, obrazovky s falešnou fotografií nebo s komunikací s pachatelem. Doporučuje také rodičům, aby s dětmi mluvili o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu. Právě mladí lidé se totiž často dopouští těchto činů podle policie i podle vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřiny Vokrouhlíkové.
3: Děti zneužili takzvané svlékací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářely falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
1: Tyto případy pak obvykle ve spolupráci s policií řeší škola jako kyberšikanu, protože děti nejsou trestně odpovědné. Linka stoponline.cz slouží k nahlašování závadného obsahu na internetu, ale zatím ji ještě nikdo nevyužil k oznámení konkrétního zneužití identity k výrobě a šíření pornografie, kterého by se dopustil někdo dospělý.
0: Říká reportérka Barbora Soukupová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Počas.
1: Za 6 minut bude půl šesté a teď už do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové zdravíme pana Imricha Drapáka. Dnes je přesně podle předpovědi trochu chladněji, než bylo včera, ale všichni asi netrpělivě čekají nějaký ten déšť, protože sucho začíná být velký problém. Tak se ptám, umoudří se počasí a sprchne konečně?
2: Neumoudří, nesprchne, bohužel. Bude spíše nějaký jasno, polojasno během noci, potom ještě další ubývání oblačností. Ty teploty dneska maximálně do příjemných 27 stupňů Celsia a vítr ještě bude teďka foukat mírný ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Teprve na večer bude slábnout. I v noci už trošku bude příjemněji, ty nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. U dolích může být někde až kolem 5. A zítra přes den počasí velice podobné. Většinou jasno, maximální teploty 24 až 27 stupňů, jenom na severovýchodě kraje tam může být o něco chladněji, 21 až 24 stupňů a vítr opět slabý, ale během je opět mírný ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak vás tak poslouchám, tak to zatím vypadá, že teploty se budou v tomto týdnu pohybovat spíš pod hranicí 30 stupňů, ale i přesto, vrátí se ještě tropy?
2: Tak tropy se nám určitě vrátí tento týden ještě. Bohužel srážky zatím do konce týdne žádné nečekáme. Takže spíše převážně nějaký jasno a polojasno. A ty teploty postupně budou stoupat. Ve čtvrtek bychom se mohli dostat někam už 28-29 stupňů. V pátek už to vypadá, že bychom mohli překročit opět tu tropickou 30 do nějakých 31. Nejteplejší zatím vypadá víkend. Tam by ty teploty opět dosahovaly nějakých 31 až 35 stupňů v neděli před nějakou zvolněnou středovou frontou, která by nás měla přecházet z neděle na pondělí. Takže snad už příští týden by ta fronta nám mohla přinést nějaké srážky a i postupné ochlazování.

Pardubická konzervatoř má nového ředitele. Tomáš Židek 1. srpna přebral vedení školy po Daliboru Hlavovi, který v jejím čele stál řadu let. Židek přitom není člověkem zvenčí, na konzervatoři dlouhodobě působí jako pedagog a ve vedení školy byl jeho předchůdci blíž.

0: blízko. Jak nám řekl dnes ráno v pořadu Máme hosty, kde si s ním povídal Miroslav Hruban.
1: Náš dlouholetý ředitel magistr Dalibor Hlava odchází do penze s tím, že tedy ještě bude pokračovat jako pedagog školy. No a u mě to bylo takové jako přirozené vyústění vlastně té kariéry, kterou už od vlastně svých začátků dělím mezi tu uměleckou a pedagogickou dráhu a nejenom tedy mojí kariéry, ale i vlastně té posloupnosti mé rodiny, protože můj otec byl také ředitel školy, skladatel, flétnista a dědeček, významný hudební skladatel, takže celá naše rodina se podílí už po generace tady na tom hudebním životě Pardubického kraje.
2: Přicházíte do funkce s něčím, co už teď víte, že byste rád změnil?
1: Ta moje koncepce je založena na tom, že Pardubický kraj, my jsme světovou hudební lokalitou a nám se podařilo za ta minulá léta vůbec té konzervatoři od jejího vzniku na to, jak jsme malá škola poměrně ve srovnání s jinými učilišti tohoto typu, tak v podstatě se dá říct, že vykazujeme takové výsledky, že si myslím, že jsme nejlepším učilištěm tohoto typu ve střední Evropě. A to je vlastně i ta moje koncepce. Ale teďko, když jsem to tady řekl, tak to... tak o tom vlastně málo kdo ví. A to je to, co bych chtěl akcentovat.
2: Takže čili bude snaha dát o tom vědět.
1: Přesně všem. Tak. Čili my ty skvělé věci, které tam děláme, tak musíme to lépe zpropagovat. Hmm. Takže budeme řešit víc sociální sítě, webovou propagaci a také i to, že jsem tady v rozhlase je určitá taková linie, kterou bychom dál chtěli rozvíjet.
2: Dnes mají mladí muzikanti obrovské možnosti. Jsou to sociální sítě, YouTube, vlastní tvorba, zahraniční koncerty. Je tedy konzervatoř ještě pořád místem, kde se člověk učí od pedagoga, nebo musí umět fungovat i v úplně novém hudebním světě?
1: Tak ona vždycky konzervatoř bude vlastně fungovat v jakémsi konfliktu mezi úzkou specializací, ale pak je taky všestrannost. Takže my taky vychováváme budoucí pedagogy a i potřebujeme, aby umělci, kteří od nás přijdou, tak měli třeba i tu jazykovou výbavu. Orientovali se třeba v hudebním managementu. Takže to zase akcentujeme na druhé straně. Ale pochopitelně, že těch disciplín, co by mladý hudebník měl ovládat, je spousta. Ale opravdu skloubit tenhle ten režim a všechno to, co k tomu náleží, není úplně jako jednoduché.
0: Říká nový ředitel konzervatoře Pardubice Tomáš Židek a pokud chcete slyšet celý rozhovor, ve kterém jsme se i podrobněji podívali na to, co obnáší studium na konzervatoři a pozvali na koncerty, tak se určitě podívejte na naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz, kde ho najdete celý.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: okolí jednoho z domů v pardubických Polabinách jen tak nepřehlédnete. Místo běžných panelákových záhonů tam totiž najdete malou rozkvetlou zahradu, o kterou se už několik let a dobrovolně a na vlastní náklady stará jedna z obyvatelek domu. Jak se dozvěděla reportérka Šárka Rusnáková, o místní květinovou výzdobu pečuje prakticky každý den.
1: Dá sa říct, že takmer okolo celého činžáku. Z boku, ze zadu kousek, tu na oproti, ešte taký oválny. Pod stromami som taký malá, ale to sucho proste to nejak to nedáva, takže neviem, jestli sa to rozroste.
2: Vlasta Malá ukazuje rozkvetlé a pečlivě opečovávané záhony okolo jednoho z činčáků v pardubických Polabinách. Starat se o ně začala sama a dobrovolně zhruba před 14 lety, nedlouho poté, co se sem přestěhovala. A snaží se, aby byly stále krásné a kvetoucí.
1: Na jar tulipány, ty cibulové rostliny, potom jsou trvalky, některé, které už postupně jako rostou, a do toho letničky nasejem, aby zase cez leto trošku oni znášejí víc toho sucha. No a potom jsou ty kopretiny také podzimné, tak to bokom, jak jsou takové ty nízké, to je vidět. To se prostě jako rozroste a krásné takové bílé a chryzantýny pak potom jsou tam v tom oválném. Takže na podzim je to taky krásné. A dlho kvetou až do toho prosince. Jsou ty chryzantény, pokud prostě nepřijde nějaký předčasný mráz.
2: Okolí domu věnuje paní Malá každý den několik hodin svého času. Práce pro ní přitom nekončí ani s příchodem zimy.
1: No, já moc toho času nemám, lebo potom likvidujem různé ty rostliny a zase je třeba cibuloviny očistit a gladioly ještě mám, takže mne ta zima tak prejde, že prostě ani nevím, že bola.
2: Udržet vzhled záhonu je nejnáročnější teď v létě, zvláště během vln veder a sucha. Zahradnice se proto zaměřuje na suchomilné rostliny a se zaléváním jí pak pomáhá také druhý pardubický obvod, což potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Vím, že tady trávím mnoho a mnoho hodin, takže my se snažíme pomoct aspoň v tom, že když potřebuje některé doplňky nebo nějaké rostlinky třeba, taky to uhradíme a snažíme se jí sem přes služby města Pardubic i dodávat vodu, aby měla čím zalévat, když je sucho.
2: Podle radnice navíc není paní Malá jedinou dobrovolnicí, která se na sídlištích o okolí domů takto stará. Další příklad opečovávané zeleně lze najít třeba na cihelně v ulici U Josefa. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

naše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Moravská Třebová se pouští do opravy další části své historie. Radnice totiž získala od Ministerstva pro místní rozvoj peníze na obnovu hrobek bývalých německých obyvatel města. Letos jde o vůbec první dotaci tohoto typu. Místní radnice ale významné náhrobky opravuje už několik let. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Na městském hřbitově je několik hrobek významných bývalých německých osobností už opravených. Vysvětluje mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
2: A na hřbitově na Křížovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje s historií tohoto unikátního místa a s osudy osobností, které zde odpočívají.
1: Místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL doplňuje, který náhrobek obnovují letos z peněz, které dostali od Ministerstva pro místní rozvoj.
3: Rozhodli jsme se vybrat hrobku Konráda Steinbrechera, což byl významný textilní průmyslník a zároveň bývalý starosta města. Aktuálně máme na hřbitově naučnou stezku, na které je 39 významných hrobů osobností v historii našeho města.
1: V jakém jsou stavu?
3: Ty hroby jsou v dobrém stavu a my se snažíme každý rok nějaký další přidat. K tomu aktuálně opravenému se možná brzy přidá další. Na podzim se bude vypisovat další dotační titul, do kterého se znova budeme ucházet s další dotační žádostí.
1: Podle čeho vybíráte hroby, které opravíte?
3: Snažíme se vybírat ty, které jsou nejvíce poškozené, v kombinaci s tím, aby byly také historicky zajímavé pro návštěvníky města.
1: Musí být zajímavé jen tím, že jsou v nich ostatky významných osobností, nebo i tím, že mají zajímavé náhrobky?
3: Historická linka ve vazbě na ty osobnosti je samozřejmě důležitá, ale také se snažíme vybírat hroby, které jsou něčím zajímavé, ať už to je socha, celkové umělecké stvárnění, velikost a podobně. Aktuálně se na hřbitově vyměňuje naučná tabule, kde je mapa s vyznačením jednotlivých hrobů, tak aby návštěvníci se mohli potom hřbitově projít a něco se dozvědět.
1: Moravskotřebovský hřbitov vznikl v 16. století a na naučné stezce jsou náhrobky významných německých měšťanských a podnikatelských rodů města z minulých století. Věra Pavlasová, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Úterní den v kraji byl bohatý události, jak jste slyšeli v uplynulé hodině, a středa na tom bude velmi podobně, protože po víc než 70 letech se barokní sochy vracejí na své původní místo. Právě dneska zamířili z Vraclavy zpátky do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči, ale jejich stěhování rozhodně nebylo takovým tím běžným převozem nábytku. Ostatně byli jsme u toho a zítra ráno se dozvíte v reportáži víc. 9:05 také pozveme na řemeslnou sobotu v regionálním muzeu Skuteč s jeho ředitelem Liborem Axlerem. Věnovat se budeme i zítřejšímu zatmění slunce a padání Perseid a nepřijdete ani o další díl seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém tentokrát bude řeč o historii časového znamení, které nám už za pár minut přivítá 18. hodinu. Témat na středeční vysílání Českého rozhlasu Pardubice opět spoustu, no a po 17. hodině si je společně shrneme v pořadu Den v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Budova bývalé telegrafie v Pardubicích je zbouraná, nahradí nová fakulta Univerzity Pardubice. Svitavy zahájili prodej stavebních parcel v lokalitě Stará kolonie. Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v kauze násilníka ze Siřemy na Lounsku. Zítra čekejte v regionu většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý úterní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dělníci zbourali opuštěnou budovu telegrafie v Pardubicích, kde se dříve vyráběly telefony a telegrafy. Na jejím místě chce Univerzita Pardubice postavit novou fakultu zdravotnických studií. Pozemek leží nedaleko pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby, kam studenti chodí na praxe.
4: Celý pozemek by mohl být vyklizený v polovině září. Univerzita za demolici zaplatí zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Telegrafia vznikla v roce 1919 jako výrobce telefonní, radiové a radarové techniky. Po znárodnění se stala součástí Tesly. Výroba skončila v roce 1989 a areál začal chátrat. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Svitavy prodávají 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie v území 40 lánů. Pokud bude mít o jeden pozemek více zájemců, rozhodne o kupujícím losování.
5: Pozemky v nové lokalitě jsou rozdělené do tří typů. 16 parcel je určených pro výstavbu rodinných domů se společnou střechou, tedy dvojdomů. Dalších 11 pro samostatně stojící. Základní pravidla pro umístění a podobu domů určují stavební regulativy. Stanovují například maximální výšku a zastavěnost, minimální podíl zeleně nebo podobu střech a barevné řešení. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Konírna zámku v Lančkrouně na Orlicko-Ústecku bude nově bezbariérová. Informuje o tom město, které tam instaluje novou schodišťovou plošinu. Hotová by měla být do podzimu. Hlavní zámecká budova je lidem s omezenou pohyblivostí přístupná díky výtahu, který radnice nechala postavit před déle než 10 lety. Bezbariérový přístup do konírny zatím chyběl. Lidé tam v patře najdou stálou expozici o skladateli Jindřichu Pravečkovi a o medailérovi Zdeňku Kolářovi. Násilník ze Siřemy na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Odpoledne mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Věděli o tom i 3 komplicové, kteří ji například nosili jídlo.
6: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
7: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
6: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
8: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
6: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta naději na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 v údolích až 5 stupňů Celsia. A zítra čekejte v regionu většinou jasno, středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak zítra slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Zet.
9: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Havárii motorky máme hlášenou z Chrudimska. Stala se na silnici číslo 355 u Hrochova Týnce. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně a záviděl jemu. Dlouhý jak čára v erárním kvádru, věneček v klopě na místo řádu a přísně tajemný.

nádražní hospody, pohledy do očí, přijdu mu bez sody a ruka ruku pevně svírá. Budem však veselý, vždyť se neumírá, snad je mu do breku, když si sedne v kupé.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice, měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst.

0: máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajny spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendáře a folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cat Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana, její hostu, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíčku sejdou tak napůl občané Dolního Újezda a napůl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a Military Country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson Jeoparta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny ostravskou skupinu Forfolk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní Partie nebudou chybět, Jihočeská epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkoví důchodci. A takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. Programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žámanův spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen, workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnerovými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivě z tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět na první pohled normální. Lidi se prostě s vírou postili a nebyli na druhé tolik vulgární. Nevědomý dav

Hledem na slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár, nevědomý dav.

Tony Hawk a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je vcelku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Hawk a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl z Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Policie řeší čím dál více případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Vlaky na trati mezi Prahou a Brnem mohou nabírat zpoždění. V regionu zítra čekejte většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý úterní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj zahájil výstavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Bude na vjezdu do města u silnice první třídy číslo 14 směrem od Cvitav. Základna by měla začít fungovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027, případně v prvním čtvrtletí roku 2028. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíce případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
2: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
2: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Moravská Třebová dostala peníze od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy německých hrobek. Náhrobky významných osobností města z doby, kdy v něm žilo převážně německé obyvatelstvo, se nacházejí na naučné stezce. Letos poprvé na jejich opravu přispěl také stát, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Rozhodli jsme se vybrat hrobku Konráda Steinbrechera, což byl významný textilní průmyslník a zároveň bývalý starosta města. Aktuálně máme na hřbitově naučnou stezku, na které je 39 významných hrobů osobností v historii našeho města.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem komplikují dvě nehody. V rajci Jestřebí na Blanensku srazil rychlík 2 lidi v kolejišti. Doprava je na trati v tomto úseku úplně přerušená. U Pardubic je pak omezený provoz kvůli poruše trakčního vedení.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 v údolích až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu většinou jasno a středeční teplotní maxima 24 až 27 stupňů. Na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak zítra slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte v Pardubicích po 630 mezi Studánkou a Starým Hradištěm. Bouralo tam osobní auto a havárii motorky máme hlášenou z Chrudimska. Stala se na silnici číslo 355 u Hrochova Týnce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska. Mm-hmm. A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, oni sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit to.
2: Povolit oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje dneska.
1: Ten samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Příjemný večer, Lačirathe Šukaršuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. Otto, já jsem rád, že jsi tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda.
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby, ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov. S ním hral aj Desider Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, a tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svých rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde si ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti, tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky. Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kuze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Stavilem Čokev, Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomínu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnili i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: A vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšení a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Nánáná a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohle to je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma, nestály nic. Jo, a o to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou přes tu svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jakoby součinnosti spolu vytvořily to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržte.

0: že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mhm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruňka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná jeden, dva, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky
1: jo.
0: Výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní, a pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass, a vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněný a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto, já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavé, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na svý nohy. Musím se postavit prostě na svý nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říká, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hráj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový softrockový písničky. Ale ono se tak nestalo, média mě vůbec nehrajou, jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postiženej, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlednutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tady aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškeré koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel, já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně, jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý. Stojí to čas.
1: No, stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného, já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky. Naschledanou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoriška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
4: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
4: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
4: Jasný, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
6: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvina, potom dostanete broskve taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
4: Ano, to my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
4: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám říct, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž. Já jsem si to tam byl jako špalek šunky, uříst, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten nůž často.
4: No, bylo to tak a pamatujem si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá? Tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
4: No tak jako byl mi sympatický a hlavně mě... Mladej, no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo, takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo, no.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
4: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
6: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsme se opět starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
4: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně. Takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
4: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu, A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
4: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
4: Jo, v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmačka byla tak až tak nesměla, že si myslela, že políbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste jí musel pevně chytit, jako?
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
4: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takový, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký. Co jsem neznala vlastně předtím, tak nějak.
7: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
4: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domovali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dost. A když už věděl, že přijedu z Brna, já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech, pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu, já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
4: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no bylo to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
4: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
4: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mami na to jenom řekla, pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi si vzpomněla... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to, a my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné, to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
8: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku to a já jsem byl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, vdali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím. Asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší. Ne. Horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek, na maličku, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako... Já, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek, stah tu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukový dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře, my jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Bylo minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. Než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu udělal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem ten krámělický jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tady na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no, tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí, nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To nebylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyly proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemysli si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takové. Já jsem ještě dělala školu, ne. Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no 4 vlastně. No, ale pak

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a všech, tady já nebudu v žádném případě. No tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach.

0: Říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
1: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
2: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
1: No, nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
2: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
1: Jo.
2: Poděkoval jste jí?
1: Jo, moc krát.
0: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
2: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
1: No, v podstatě pokaždý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
2: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
1: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že by z toho měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
2: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
1: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
0: Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. To nejde.
1: To se nedovede představit nikdo.
0: Nikdo, no. Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla, no a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no to mi mrzelo nejvíc.
2: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
0: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
2: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdák.
1: To je manželka taky.
2: taky vám pomáhat.
1: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala, takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, no prostě setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších se... 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska, to je nádherný. Jo, ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím u mě zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dělí, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Václave, vzpomněla.
4: To jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak no, to mělo být tři, otáčky, ty otáčky, to mělo být, jak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře. Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, šarpie.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, a manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být, věčná láska, ale to taky, věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
5: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
4: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
5: Člověk se dívá tak jako těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: To ne. Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň být než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo. Když to byly lyže, takže oba už teď máme ty údy operovaný nebo zničený, takže lyže už ne, takže to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objednout na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, to kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: To není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhý pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
5: Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílím, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soututa, tak jak se říká, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
4: zdraví.
5: A zdraví, no.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný, je to takový už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevo v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: K Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak si to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým jít, všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte.
4: Tak, asi tak.

0: Ewa a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být tří pruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi: Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá. Dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká. Máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
8: To je nová značka,
2: povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mlada ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho?
10: Špitl Krupička. No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko.
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A po druhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane na stráž, mistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu.
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No,
3: co má té svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tože aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřenka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
5: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
6: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
5: Ale ne.
6: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
5: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
6: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
5: Ale no tak, Mileno.
6: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete slavit.
5: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
6: Ach tak,
5: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel Drobet připravit náš Cadillac.
6: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
5: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
6: Jistě.
5: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
6: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
5: No jo, no, doma je doma.
6: No tak.
5: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
6: No co?
5: Znáš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
6: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
5: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
6: Karle.
5: Na holku má ještě čas.
6: Já vím.
5: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
6: No, něco na tom je.
5: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
6: Pochopila.
5: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
6: Jasně.
5: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
6: Začínám balit, Karle.
5: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
6: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
5: No tak, v principu jo, ale v detailech.
6: Aha.
5: No, prostě chce to své.
6: Aha.
5: A tomu ty nerozumíš.
7: Bracho, počkej, pojď sem.
8: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
7: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za Stridou Václavem.
8: Neříkej. No ale to je teda...
7: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
8: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
5: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou.

0: památkovým úřadem.
1: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
0: Hm? Třeba vůbec nejde.
1: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
0: Bez rodinného dozoru?
1: Tak to ať si rozhodne maminka.
2: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
0: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
2: No tak Anděla.
0: Paní Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
2: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
0: no tak na Nový rok, no.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Václave, vysílačka.
5: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
4: Nestalo se něco?
5: Tady Vondra, chata Horská Louka.
6: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
5: Vondra, slyším.
6: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
5: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
6: A topení?
5: Jo, tak ty už to víš.
6: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
5: Vyřídím.
6: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
5: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
4: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
5: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
4: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
5: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
4: To teda jdu.
7: Vzývám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
5: Vondra, slyším.
7: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
5: Děkuju.
4: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
5: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? Oni snad ještě spí?
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky lepší. Přeju všecko
7: je,
6: nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
6: My jsme teda pořádně oslavovali.
8: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, jo, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
1: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničil.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, toť máš slivovicu.

0: Kač no. Jsem ji od čerešťa nosil po dopřát, aby si zvykla.
1: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě. Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
2: Jakýte vás, mankovi.
0: Sakra, člověče,
2: vy vypadáte jak mladík. Že já jsem se sem nedostal, byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
3: Co to byste si s Marišou nezatancovali?
4: Kdepak, my jsme se procházeli, víc staré.
3: Akorát.
4: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
5: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
6: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
5: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
7: Cože?
5: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
1: Jana? Tak se zdovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece, a cože si odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
4: Zatrápená děvčica, a až ráno.
3: No, my jsme rodina k neutání.
5: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
0: tak,
5: sám.
0: Tak
1: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
0: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse. Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se. Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu. Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka. Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
1: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená. A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
0: A jak se jmenuje?
1: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víť, to taky a všem, jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížejí šachci a teď máme jezera.
0: No, Barbora, jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále. A tak
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, mě jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šachtě, že jsem budozerem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít ty deště a všechno a chodil tam poklené balny, myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama se vším možným, protože ničím tam neprojelo se těm pastou tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu, nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě to smutný, no, ale snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přestalo to říká brát, jako kým to za sebe trvá, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak,
0: no. úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě budu zpátky.
1: Doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, nejasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to by taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Katolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všecko hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nejen fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. A představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku. Tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřila život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No,
1: no ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem byly děti malé a neměla jsem ty možnosti, a tam se pořádali, tenkrát byly ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuji já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že nešla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně, to, jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím duchem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo,
1: Děkuji, já mě se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu se mi jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně. Tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak musím držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no.
0: Mm-hmm. Takže, ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň
1: takhle. Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdeňku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, no, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu, no.
0: Jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co pak?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce jako každý druhý, asi normální člověk, ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák. Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tamhle kolegovi ho sebrali taky. Dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlast. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že do těch aut. A já jsem to měl do finální vykládky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. A mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, jo. Že tam je zákaz předjíždění kamionu.
0: Já rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete
1: ale
0: zpátky?
1: To jsem zkoušel. No, nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volantem. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakého skladníka.
0: Něco, cokoliv. Ano, aspoň na chvilku, rozumím.
1: No, ale když jste starý, no, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Nemyslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč, on říká, hele, tak si tady nech ten autobus,

0: který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a Konečná. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
1: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
0: No nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
1: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
0: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učitelný. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec. No.
1: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
0: Jo.
1: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
0: A děkuju.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, halo, kdo pak halo, se nám
1: halo,
0: dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod, užíváte si důchod, vlastně jste vůbec důchodce, anebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho,
1: A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas na sebe. Ale já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný jeden, koníček.
1: Jeden velký koníček a zabírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve Starole, takzvané jamování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci.
1: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Hraní spal.
0: Tak to jste takže, dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnství stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijedu každému tak, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ten důchod se nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, a to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že je to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Vy si myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano.
1: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se bohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale důchodce zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetáví určitě čas.
0: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Takže
0: svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, s kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to doplním, jedno, no konkurenční rádio, každý má nějaké, nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď, v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jdu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Line. To zase takhle úplně
1: ne,
0: nejde.
1: To není pozvánka, to je konstatování, co budu
0: dělat.
1: Já vím,
0: ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak každopádně moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Ano, nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím to polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne, já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená, každý, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačili mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli ty lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde, nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim. A pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak. Najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu. Mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda. Ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy. Říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalejt. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalejt.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat. Já už ani, jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zase tak není. No, jako jsou takové lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak, dobře, to pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupli do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc a zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je
0: rozumím.
1: Jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A pak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl,
0: mm-hmm.
1: protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tím státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, já to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovský důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já s vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě.
0: Mm-hmm.
1: Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně.
1: Takže to jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou, včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další, to je takový hodně nečinný, vypadne spojení. Ale tak jsou horší věci, no a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, že jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, tušnost. Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Olympik, Nech to být, a dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, já taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tušku, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pane Švářiček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi je potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám, jo, takže důchod je důchod, no, potom asi po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, asi účetní říká, pane Švářiček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodci. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roku,
0: jo.
1: Tak nevím. No a jeho to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako časný, si navýšení, no, důchodu, nebo to, že pracujete,
1: no,
0: dále.
1: No, tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem
0: stroje
1: prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svým, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano. Protože
0: pomůžete radou jako a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano. Takže musím taky trošičku podejít, že jo.
0: No, je.
1: No, nemůžu to dělat až do truhly, takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tak nějak nejde, tak jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: A ještě všelijakého vyřizování, takže žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to ještě stínu.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo dospívá písničku, to musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Užívejte si ho, no a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová sní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo?
1: No. Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu. A prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, x let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem

0: je tady ten, že prostě co dál, jo. Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
1: Ano, ano, jo. Ano.
0: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
1: A do klasického důchodu vám tady chybí kolik roků třeba?
0: 6 let ještě.
1: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
0: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jeden problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam vlastně to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou, a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
1: ne, ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
0: No, jako já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
1: Jasně,
0: protože
1: jasně.
0: Ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že prostě to je to asi největší problém, jo.
1: Dobře, tak...
0: Ale tady jste... No,
1: nic.
0: Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
1: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví a všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
0: No, já vám děkuju a vy se zatím opatrujte.
1: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik, pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmím být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mi to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že já
0: pak si dáte volno spíš.
1: Vrátám se kolem té 11. hodiny domů. A takže už klidečku. No a tak máme jako nějaké máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo, že jo? I v důchodu svém vlastní.
1: Jo, jo. Jo, takže ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže
0: a kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady, tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné je, přírodě, takže to
1: no,
0: tam máte.
1: No a přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potkal...
0: lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: je
0: tak, takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodbůráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, takže je to jako ten.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo, že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Tej techniky paní je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebu telefon, ať vím jak si na ten ale já nějak zastáncem nejsem tej techniky, že klídeček radši,
0: aby radši klid.
1: Nebyl na ničem závislý.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: No, takže tak, no.
0: Takže tak, dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, tak. ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok, jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu. Manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

plně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vezmeme ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už se na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by
4: tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda nabih, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, ano, chatičky, jenom... vohýnky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktor, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: To
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zavírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: No jo, pane doktor, ale co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je, my jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobou, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidá, ty rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No.
0: Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano,
2: protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žádlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žádlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšle, fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo?
3: Hmm.
2: Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergoří mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, já mu říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten kožík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do toho. Já říkám, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam nevěděl.
0: To je zajímavý, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč to leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za leze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě. Není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost.

0: stačí. Já
1: ale
0: jsem
1: pro klidné
0: se ptal,
1: manželství.
0: S čím začít vlastně?
1: Svoboda, tolerance, humor. Samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
2: No vážit si musí jeden.
1: No a co je krásnějšího? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky vyhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo. Tady Větvička. A já mám to štěstí.

0: že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
1: Počkej, ale když bychom v té historii šli ještě dál,
0: no.
1: To nebylo první, kdy jste se viděli při 70 pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál, já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
0: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
2: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
0: Ano.
2: Ale kdy přesně, to bylo?
1: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
0: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pěničníky.
2: A víš, proč se jim říká pěničník?
0: No to je mi záhadou, protože...
2: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové, z toho udělali SHčkem a my máme pěničník.
1: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
0: Já jsem si jen čmuchla.
1: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
0: Ještě, protože vidět ti větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce, tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydrželo.
1: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
0: Víš, že já už ani nepotřebuju pěničník.
1: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
0: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibude už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, klejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým uvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, předscénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí, já se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž,

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.